0: Very dear Holy Guruji, Hindu Dharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Hindu Dharma Samrát, Svámiho Madhavananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: A Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Sishya,
1: všem našim Guru Bhai a guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers.
1: A naši učitelé jógy.
0: The yoga teacher of yoga in daily life.
1: Učitelé jógy v denním životě.
0: They are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbhmelas.
1: Víte, když se na Kumbhmelách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu, sadhu, it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is, they have no any diplomas.
1: A jsou sádové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally, many people we have in India, many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired,
1: a když potom jdou do důchodu,
0: many percentages, let 80%.
1: A mnoho z nich, třeba 80%.
0: They turns towards humbleness, peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired.
1: Ale když jdou do důchodu.
0: They have two things, feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second.
1: A za druhé.
0: Side is this.
1: Na druhou straně.
0: All my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is, one should know.
1: A kdo jsou ti yogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So, but there are many good ashrams.
1: A je mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now.
1: A i když ten sadhu už je velmi starý.
0: But they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli. To stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy.
1: Ať jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: Jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction on the road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já
0: is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku

0: provide you.
1: And so our dear Mansa Devi,
0: naša drahá Mansa Devi,
1: Monika, she went to Slovakia to her mother to see in Bratislava.
0: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
1: She's ages.
0: Už je starší.
1: So I said, okay, I drive with the car with you till the Ganga door.
0: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
1: And then I came this side.
0: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
1: I was 5 minutes late.
0: 5 minut jsem se opozdil.
1: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
0: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
1: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
0: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
1: So I was coming here.
0: A jak jsem sem přicházel.
1: And when I see all our bhaktas.
0: A když vidím všechny naše bhakty.
1: And little children also.
0: I malé děti.
1: And elderly.
0: A starší lidé.
1: All was so humble, kind.
0: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
1: That is the development towards the cosmic self.
0: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
1: All other education what we have.
0: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness,
0: ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí,
1: then he or she doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji's několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Khatu or Kailas or
0: nebo v Khatu nebo v Kailashi a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people, thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, well, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajans is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening their bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.

0: jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When holy gurujis or gurujis or brahmananjis or shivananjis etc.
0: Když holy guruji, brahmananji, shivananji a tak dále.
1: Their bhajans and their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach mandar more?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: And we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
1: We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home.
0: Cokoliv uděláte doma.
1: How you are walking to the train.
0: Jak když jdete na vlak.
1: Or to the bus.
0: Nebo na autobus.
1: Or a car.
0: Nebo do auta.
1: All is equal.
0: Všechno je to stejné.
1: Only that we can come on time.
0: Jenom proto, abychom přijeli včas.
1: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
0: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
1: The age is important also.
0: I ten věk je důležitý.
1: And very little children.
0: Velice malé děti.
1: Look when one couple they have in their pregnant his wife little by a child in the womb.
0: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
1: From that time we all are happy.
0: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
1: Parents are happy, grandparents are happy.
0: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
1: And the child in the mother's body.
0: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
1: And they are very happy parents, everything.
0: A ty rodiče jsou velice šťastní.
1: In such a feeling, the child is still in the womb.
0: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
1: But they are happy.
0: Ale už jsou šťastní.
1: They know everything.
0: Všechno vědí.
1: It is atma.
0: Je to atma.
1: Jivatma.
0: Je to jivá atma.
1: Param atma.
0: Param atma.
1: He atma. That is great.
0: To je skvělé.
1: Similarly also other creatures.
0: A podobně i ostatní tvorové.
1: From the birds.
0: Od ptáků.
1: From the deers.
0: A jelenů.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: And many cows.
0: Krávy.
1: Horses.
0: Koně.
1: Uncountable so many creatures.
0: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
1: And so when they are born.
0: A když se narodí.
1: You can imagine how nice.
0: Dovedete si představit, jak je to krásné.
1: This 3 months.
0: Tyhle ty 3 měsíce.
1: In Jadanu.
0: And
1: on my presence, my 2 horses gave the babies.
0: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
1: And so one calf is a beautiful girl.
0: Jedna je to krásná klisna.
1: And she's so sweet.
0: A ona je tak sladká.
1: And she a little white and little others and like this.
0: A je trošku má bílou a jiné barvy.
1: And she have eyes beautiful like eyes. I don't know how this call is like. There are some girls and some people are there, not all.
0: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
1: They are very nice white and some ring and light is very good.
0: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
1: And one side she have dark his what is this? Ear.
0: Na jedno ucho má bílé.
1: Other is very white.
0: A druhé je velice bílé.
1: And she is so nice.
0: A je tak milá.
1: And just you go and she will come.
0: A jenom tam přijete, ona přiběhne.
1: And she will lick your fingers and your hands.
0: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
1: Now she's nearly 2 months, I think.
0: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
1: Then after 3 weeks.
0: A po 3 týdnech.
1: Another baby came, horse.
0: Další to hříbě se narodilo.
1: So they're from the sisters.
0: Oni jsou od sester.
1: And he's also beautiful, very nice.
0: A on je velice krásný, velice milý.
1: So animals are animals.
0: Zvířata jsou zvířata.
1: Birds are birds.
0: Ptáčkové jsou ptáčkové.
1: So that is we shall see the soul within us.
0: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
1: Don't think of your body.
0: Nemyslete na své tělo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
1: Yes, they can do also.
0: Ano, dokážeme to hodně.
1: The father and mother.
0: Otec a matka.
1: They can give us so beautiful again.
0: Mohou nám to krásně zase dát.
1: But we cannot make from the wood.
0: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
1: Or from the clay.
0: Nebo z hlíny.
1: And this is indescribable.
0: A to je nepopsatelné.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: Science.
0: Vědců.
1: Many. But of course they know very much.
0: Samozřejmě znají toho hodně.
1: When someone dies,
0: když někdo zemře.
1: And in some countries they have all they will check and then give back.
0: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
1: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
0: A v některých zemích je to tak, že do své poslední vůle můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
1: And each and every nerves.
0: A každičký nerv.
1: We yogic we know how many the nerves.
0: My jogini víme kolik nervů.
1: And others doctors on may they count.
0: A možná i lékaři to počítají.
1: But they don't give.
0: Ale oni to ještě nezveřejnili.
1: And each nerve it is very powerful.
0: A každý ten nerv je velice mocný.
1: Our glands.
0: Naše žlázy.
1: Our flesh.
0: Naše svaly.
1: Our bones.
0: Naše kosti.
1: Glands.
0: A žlázy.
1: And not even gland. No. There are many different glands.
0: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
1: And all have

0: its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course, our doctors, they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great. We have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore, we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměl bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said.
1: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
0: And that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
0: Then you will see God.
1: A pak budete říkat, Bože,
0: please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is, it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká Boží stvoření.
0: And this, what is written, that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs. Ono se říká, že jo, ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say, no, I will not give.
1: Neříkejte, ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale k čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy,
1: zdravý a šťastný.
0: Educated,
1: vzdělaný,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body.
1: Cokoliv, co mám ve svém těle.
0: All my knowledge.
1: Všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To, jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So, in this way, I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis.
1: A naši karma yogini.
0: From different parts.
1: Z různých částí, z různých koutů.
0: Male or females.
1: Ať už muži nebo ženy.
0: They give with respect, great respect.
1: S velkou úctou.
0: For other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water.
1: Možná potřebujete vodu.
0: You may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it,
1: pokračujte,
0: humbleness,
1: pokoře,
0: peaceful,
1: míru plní.
0: And if you let say that you are suddenly tired,
1: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
0: then lie down,
1: tak se položte, natáhněte se,
0: but lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: so that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sádhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's inner. Yesterday I spoke about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: The forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhanas what you are listening.
1: Ty sádhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And that was great.
1: A psalo, jak je to skvělé.
0: I don't know it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého guru.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani, radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: Jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners.
1: Všichni, kdo posloucháte.
0: Our sister, brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.

0: ओम शलपुरजी महादेव की जय। भद्रदेवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय। सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Sri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: My dear pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandeshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Mé pokorné pranám Jeho svatosti Vishwaguru Jimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: A Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here, and good morning, afternoon and night to those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, a možná dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer vám, kdo sledujete webcast.
0: How are you all?
1: Jak se máte?
0: You're clapping from happiness or you're clapping because why am I again stuck here?
1: A tleskáte, že máte radost, nebo tleskáte, že tady jste, že tady musíte sedět?
0: Yes, no, happy, sad,
1: ano,
0: good.
1: Ne? Jak to je?
0: Just reminding, not Swamiji, you don't need to be so serious.
1: A není to jenom připomínka, není to Swamiji, nemusíte to brát tak vážně.
0: And just for your information, even if Swamiji is here, you should still not be serious because you should be all happy and jolly with him, no?
1: A vlastně, i když tu Swamiji je, tak nemusíme být tak vážní. Přeci máme radost, že jsme tady.
0: If we say our happiness is his, then our sadness is also his, right?
1: A tak když říkáme, že jeho štěstí pochází

0: Od něj taky ten smutek od něj.
1: All the emotions are valid.
0: Všechny ty emoce mají svoji hodnotu.
1: And as we all know how Gurudev is taking in emotions, that also means that when we are coming to him, he feels all the energies.
0: A víme, že Gurudev dokáže číst ty naše emoce, když k němu přichází, tak vnímá tu naši energii.
1: That's why we all try to be happy.
0: A proto se snažíme být šťastní.
1: What is there to be upset about?
0: Je tu něco, co nás rozčiluje?
1: Our own mind.
0: Jenom naše vlastní mysl.
1: Nothing else is bothering us, don't worry.
0: Nic jiného vás nevyruší.
1: Past is past, we can't change it, forget it.
0: Minulost je minulostí, tu nezměníme, tak na to zapomeňte.
1: Future, who knows?
0: Budoucnost, kdo ví?
1: Nobody of us, Gurudev, that's why he is Trikaldarshi.
0: Nikdo z nás, jenom Gurudev, který je Trikaldarshi.
1: What is Trikaldarshi?
0: Co znamená Trikaldarshi?
1: It's interactive. I'm not just going to talk. I'm trying to see if you guys still remember.
0: Interaktivní, není to jenom, že já budu povídat, ptám se.
1: Exactly. Past, present and future. So the only one who knows everything is him.
0: Ten, kdo vidí minulost, přítomnost, budoucnost, jediný, kdo to všechno zná, je on.
1: So let the future be with him.
0: A tak nechme tu budoucnost.
1: It's in safe hands.
0: V jeho rukách je v bezpečí.
1: What do we focus on?
0: A na co se soustředíme?
1: Present.
0: Na přítomnost.
1: That we all are here sitting in the beautiful oasis of Strelky Ashram.
0: Že tady sedíme všichni v té krásné oáze Stříleckého ašramu.
1: With beautiful fresh energy.
0: S krásnou svěží energií.
1: Right?
0: Ano.
1: Good.
0: Dobrá.
1: All of you have eaten dinner?
0: Všichni jste se navečeřili?
1: So pet puja is done. Now we have proper satsang, no?
0: Tak ta puja jídla už je za námi a můžeme se pustit do satsangu.
1: Today you can't say that, oh, the satsang is going too long, we are hungry. I mean, we are hungry, but you are late, so no problem.
0: Nemůžete si stěžovat, že satsang je moc dlouhý, že máte hlad. My hlad máme, ale vy ne.
1: Very happy to be again back in Europe, here in Strelky with all of you.
0: Jsem šťastný, že jsem zpátky v Evropě, ve Střílkách s vámi, se všemi.
1: And today is beginning.
0: Dnes je začátek.
1: First day, not too much talking, but I will still talk, don't worry.
0: Na první den nebudeme moc mluvit, nebojte se, něco řeknu.
1: But today I would also like to welcome my dear friend from India, Anubhav Dubey, and his wife.
0: Dneska bych chtěl přivítat naše drahé hosty z Indie.
1: He's an entrepreneur and a businessman from India. And my good friend who was traveling, they just got married recently, so congratulations.
0: Je to indický podnikatel, který se mnou cestuje a nedávno měli svatbu.
1: And they were in Czech and nowadays new generation, you know, social media, so I found out that they were here.
0: A přes sociální média, víte, jak ta nová generace, mladá generace komunikuje, jsem se dozvěděl, že jsou v České republice.
1: So I asked them if they could come here and experience one day with us and see and live the ashram life and taste the beautiful nectar of this ashram.
0: A tak jsem je požádal, jestli by nechtěli přijet a na jeden den zažít tady ten ashramový život a ochutnat nektaru ashramového života.
1: So welcome.
0: Vítejte.
1: I think first I will let him speak and then I will continue.
0: A tak nejdřív bych je poprosil, aby něco řekl a potom budeme pokračovat.
2: Namaste, Hari Om. There is a small introduction about me. So I'm an entrepreneur. I started a small company without telling my parents. Now it's a little huge, couple of $1 million company.
0: Já jsem začal svoji malou společnost podnikat, aniž by to věděli moje rodiče, a z té malé společnosti je teď malá milionová společnost.
2: So when we started this company, I was quite young. Still I'm young, but at that time even more younger than this. So when we started, I was 21.
0: Když jsem začal podnikat, tak jsem byl mladý, teď jsem taky mladý, ale ještě mladší. Byl mi 21, když jsem začal s podnikáním.
2: And I am from a very middle class family where parents always tell you to just focus on the studies.
0: A já jsem z té třídy, ze střední třídy indické, kde rodiče vždycky dětem říkají, že jediné, co mají dělat, se soustředí na studia.
2: But somehow I cracked this and I moved towards the entrepreneurship, started this company way back in 2016, almost a decade back.
0: Ale já jsem je nějak neposlechl a pustil jsem se do toho podnikání už v roce 2016, vlastně skoro 10 let už to je.
2: And since we started, lots of trouble. I will not go into that. What are the difficulties I've been through? But apart from the difficulty, it went like fairy tale. It was like a fairy tale to me.
0: A nebudu vám popisovat, kde všude jsem musel cestovat, kolik zemí jsem navštívil, ale i přes to cestování pro mě to bylo jako pohádka, prostě pohádka.
2: It was pride moment for me that I started with my own will without taking the parents' money, and it's huge now. We are approximately 600 outlets in India, in Dubai, Muscat, Nepal, or recently opened Calgary, Canada. We are opening very soon in Paris. So it was going smoothly.
0: A já jsem začínal vlastně, ani jsem si nechtěl půjčovat od rodičů peníze a vypracoval jsem celou tu společnost. Teď máme přes 600 obchodů v Indii, v Nepálu, v dalších zemích budeme otvírat v Paříži a všechno to šlo velice hladce.
2: And because of this social media web, we got we became the social media celebrity types. A couple of million followers in the platform across. I am the 8th strongest profile in the LinkedIn in India. Millions of followers. People started capturing the photos, selfies, wherever we go.
0: A díky tomu, díky těm sociálním sítím vlastně teďka žijeme, nebo jsme přítomní na sociálních sítích a kamkoliv jedeme, tak tam lidé dělají fotky a natáčejí nás.
2: And started making money and just focusing on the personal, achieving the personal milestone, just running about it, running behind achieving the personal goals, the materialistic goals, working 18 hours a day, skipping meals, skipping fast, not talking to parents, just focusing on the business because it was giving money, it was giving fame, it was attracting people to take the selfies, it was, everything was going so perfect, like a perfect fairy tale.
0: A tak ta moje pohádka pokračovala skvěle dál. Já jsem pracoval 16 hodin denně, vůbec jsem se s nikým nebavil, jenom jsem se soustředil na práci, protože mi to vydělávalo, byl jsem i slavný. Všechno prostě běželo tak, jak jsem si představoval.
2: But suddenly something happened, which I never imagined in my life. I have been diagnosed with type 1 diabetes.
0: Ale najednou se stalo něco, co jsem si vůbec nepředstavoval, diagnostikovali by mi diabetes.
2: I don't know how it happened, even there is no reason behind it, just happened to be, it's autoimmune disease, so it's happened. So when I have been diagnosed with it, I was so scared about it, because I never heard these kinds of things in my life.
0: A nevím vlastně, jak se to stalo, ale když jsem se dozvěděl tu diagnózu, tak mě to vyděsilo, protože nikdy v životě jsem nestonal.
2: My parents were in shock. I was in shock. Because of tension, I started losing my ears. I thought that I have to prick multiple times my fingers to check my blood glucose. And I have to take the insulin in my belly or in my arm. To keep myself alive. I mean, this is the only way you can live, in type 1 diabetes. So I was very much in tension.
0: A moji rodiče z toho byl šokován, já se byl šokován, protože víte, jak to je, musel jsem si neustále měřit ten cukr, píchat si inzulin do břicha nebo do ramene a prostě to bylo těžké. Je to těžké, tak ten život s touhle nemocí.
2: So I stopped going to my office and that time I was in my severe depression. I was thinking like what to do and how to overcome this. But I guess what helped me to come out is Karma Yoga. That's what I was talking with Avatar Puri ji. Karma Yoga is basically, I was in severe depression, right? So one day, 100 days, almost 100

0: days I've not been to my office.
1: A tak já jsem kvůli té nemoci přestal pracovat, přestal jsem chodit do kanceláře a upadl jsem do hluboké deprese. A co mi vlastně pomohlo, je karma yoga. Proto jsem se setkal se svým avatar Purim, protože vlastně asi 100 dní jsem vůbec nebyl schopen jít do práce, nebyl jsem schopný jít do kanceláře.
0: And there were lots of things I was hearing that type 1 diabetic do not survive the way other normal people survives. And there is a lot of difficulties in getting married. Fortunately, we are married now. So there are a lot of up and down was going on at that time. But Karma Yoga, that Karma Yoga is for me, when I stepped out of my home, of my depression, I started working again. I started working. I started going to my office again. At that time, things started changing.
1: Ale já jsem se toho děsil, protože ta nemoc, byl jsem z toho v depresi a nevěděl jsem, co se životem, nebyl jsem si, jestli vůbec, jakou budu kvalitu života, jestli se vůbec ožením, teď vidíte, že jsem se oženil, ale vlastně tím, že jsem začal s karmajogou, že jsem se vypravil na cestu karmajogy, toto všechno změnilo.
0: And believe me, I have a stage fear. I do not speak much on stage. Whenever I step into any stage, I just start fearing. But why I speak this very confidently? Because I've been to one phase where I need to tell people about it, that even if you go through something which you cannot change, there's one thing which can make you happy and make you feel better, make you heal, is the Karma Yoga.
1: A proč o tom mluvím? Protože i když se vám někdy zdá, že se svým životem nemůžete nic udělat, že je to těžké, že nedokážete najít štěstí, tak je jedna věc, která vás k tomu štěstí, k té změně dovede, a to je karma yoga.
0: And one fine day, me with my friend was traveling to somewhere in the airport. We met, fortunately, Swamiji and Avatarji. At that time, you know, something, the energies matches, you know. We were planned everything. The entire Europe was planned. And a fine day, I got a message from Avatar Puriji that you have to be here. And I have changed everything. I have planned according to him. And now I'm sitting here in front of you. So thanks to Avatar Puriji. Thanks to Swamiji. And at the end, what is the result of the outcome of the Karma Yoga is... that my diabetes and my sugar HbA1c result is better than my doctor's glucose. And I'm happily married now. And my parents are so happy and I'm traveling and working my day and night again.
1: A tak vlastně díky tomu, že jsem začal s karma jogou, nakonec mě to přivedlo k tomu, že jsem se setkal se svámi Jim a s Avatar Puri Jim, a pak se to vlastně všechno začalo měnit. A teď, když mi Avatar Puri Jim zavolal, tak já jsem si rád zrušil všechny plány jenom proto, abych byl tady s ním. A můžu vám říct, díky tomu a díky té karma joze vlastně i ten můj krevní cukr se srovnal a je to mnohem lepší, než co lékaři předpokládali. Vlastně jsem se oženil a žiju dál svým životem.
0: And at last, I just want to thank you guys, because since I entered this ashram, I've seen all the beautiful smile. All the people are lovely. It gives me amazing welcoming energy. Thanks to you guys. Thank you, Avatar Puriji, for giving me this opportunity to be here. Thank you so much. Hari Om.
1: Na záver vám... Vám všem chci poděkovat, protože od chvíle, kdy jsem tady, vidím samé úsměvy a je mi tady dobře, tak děkuji Avatar Purijimu a děkuji vám všem.
2: As we are any on the topic of Karma Yoga.
1: A tak když už jsme u tématu Karma Yogi.
2: Four types of yoga. It's like four different creeks or rivers coming to the same, uniting in the same ocean.
1: Jsou to jako čtyři různé řeky, které se vlévají do stejného oceánu.
2: It's all uniting and coming to the same path.
1: Všechny se sjednocují do stejné, do jedné cesty.
2: And the best part of being disciples of Gurudev is that we are experiencing all four.
1: A díky tomu, že jsme žáky Gurudeva, my můžeme prožít, zažít všechny čtyři.
2: There's not that this one is better or that one is better.
1: Není to tak, že jedna by byla lepší než jiná.
2: Bhakti yoga we are doing now, we have kirtans, bhajans.
1: Bhakti yoga děláme nyní, máme kirtany, bhajany.
2: Gyani yoga we are reading the scriptures of Gurudev, reading all other scriptures, any type of knowledge which we are gaining.
1: A jnana yoga, to je to, co studujeme, posloucháme Guruova slova, čteme svaté knihy a skrze ně získáváme moudrost.
2: Raja yoga, our all meditation, everything that we are doing, trying to be. And karma yoga, which we all love, no?
3: Karma yoga, to všichni milujeme.
2: Because that is how we are burning things.
1: Protože takhle spalujeme ty věci.
2: But nothing is big or small.
1: Nic není velkého nebo malého.
2: But if we are doing any type of seva, it should be done without any expectations, with selfless service.
1: Ale když děláme jakoukoliv službu, měli bychom ji dělat nesobecky, bez jakéhokoliv očekávání.
2: When we do something and we are looking around, like who's watching, where are the cameras, what's going on, then that is not true seva.
1: Když něco děláme a zároveň se rozhlížíme, kdo si toho všimne, kdo mě přitom natáčí, kde je kamera, to není skutečná seva.
2: It doesn't matter if we are doing guru seva, if we are doing seva Gurudev, or if we are sweeping the floors or cleaning the toilets or anything.
1: A je jedno, jestli je to služba guruovi nebo jakákoliv jiná služba, uklízíme, čistíme záchody, jakákoliv služba.
2: The results only come when it's done without any expectations.
1: Ten výsledek přijde jenom tehdy, když to děláme bez očekávání.
2: I know it's hard.
1: Vím, že je to těžké.
2: Because we all have expectations from something.
1: Protože my vždycky něco čekáme.
2: Expectations from ourselves, expectations from life, expectations from friends and family.
1: Očekáváme něco sami od sebe, od života, od přátel, od rodiny.
2: There's always expectations.
1: Vždycky ta očekávání jsou tu pořád.
2: But when it's done without any expectations, then the fruit is always sweet.
1: Ale když to děláme bez očekávání, tak ty plody jsou vždycky sladké.
2: And the main five things which are pulling us down in our spiritual journey is?
1: A těch pět věcí, které nás stahují, zdržují na naší duchovní cestě, jsou?
2: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. So all these five things, jealousy, envy, anger.
1: Všech těchto pět věcí, žárlivost, chtivost, hněv a tak dále.
2: This will be our constant rope which is pulling us down in our spiritual path.
1: To je to, co nás stahuje z naší duchovní cesty.
2: We will progress a lot, we will climb so many spiritual stairs.
1: Tolik jsme postoupili po těch duchovních schodech nahoru.
2: And then we get angry and all gone.
1: A pak se rozhněváme a všechno je to pryč.
2: It said that we can do 100 malas, but one swear word and all of that is gone.
1: Říká se, že můžeme udělat 100 mal, ale jedna nadávka to všechno zničí.
2: But when we fall down, what do we do?
1: Ale když takhle spadneme, co máme udělat?
2: Stand up, get up.
1: Postavit se zpátky na nohy.
2: If we stay seated or lying down and give up, that's not an option.
1: To, že bychom zůstali ležet a vzdali, to nepřichází v úvahu.
2: What comes?
1: Co přijde,
2: goes,
1: to odejde.
2: We are born, we will die.
1: Narodili jsme se, takže i zemřeme.
2: So if happiness comes, that shall also go.
1: A i štěstí, které přijde, zase odejde.
2: If sadness comes, that shall also pass.
1: I smutek, který přijde, také odejde.
2: But most of the time our brain makes it more crazy for us.
1: Ale většinu času náš vlastní mozek nám to zamíchá, poblázní nás.
2: And when the happy moments come, then we are not enjoying those.
1: Když přijdou ty šťastné okamžiky, tak si je nevychutnáme, neužijeme si je.
2: We are more worried and thinking about when something bad will happen and when something will mess up in life.
1: Protože už v té chvíli přemýšlíme o tom, co špatného může stát, co se všechno může pokazit.
2: But when bad moments come, then we are not thinking, oh, now this will also pass and good moments will come. We will go more deeper in the bad moments.
1: No a když přijdou ty těžké, špatné okamžiky, tak ale nemyslíme na to, že zas přijdou ty dobré. Ne, naopak my se do toho ponoříme víc a víc do toho špatného.
2: Why?
1: Proč?
2: Because we don't like peace.
1: Protože nemáme rádi mír.
2: Inner peace we all want, but we try all other things.
1: Sice vnitřní klid říkáme, že všichni chceme, ale ve skutečnosti se pořád honíme za něčím jiným.
2: But all the tools we have.
1: Ale všechny ty nástroje máme.
2: All the tools which we need for our spiritual growth, Gurudev has given us.
1: Gurudev nám dal všechny nástroje, které potřebuje k našemu duchovnímu růstu.
2: Out of 8.4 million creatures, we are born as humans, and that is for some sense.
1: 8,4 milionů různých druhů tvorů, my jsme se narodili jako lidé a to má nějaký důvod.
2: Gurudev used to tell me, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Gurudev mi říkával, tento lidský život je velice vzácný, nevyplýtvej ho.
2: After going through all the snakes and scorpions and the fish and all creatures, finally we were born as human beings.
1: Poté, co jsme prošli všemi těmi hady, skorpiony, rybami a těmi tvory, konečně jsme se zrodili jako lidé.
2: And we are, that's why we all are using our viveka and joining satsang, not kusanga.
1: A proto používáme svou viveku a chodíme na satsangy, nikoli na kusangy.
2: As I many times say, we didn't find Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A jak mnohokrát říkám, není to tak, že my jsme našli Gurudeva, ale Gurudev našel nás.
2: All his life traveling, today we were discussing with Anubhav and telling him about how Swamiji started everything and how it was.
1: Dneska jsme si o tom povídali, o té cestě, jak to Swamiji všechno začal a jak to všechno přicházelo.
2: And this is the beauty of Gurudev, that he found all of us in all different parts of the world.
1: A to je krása Gurudeva, jak nás všechny našel po celém světě.
2: And what did he do?
1: A co udělal?
2: Unite us all.
1: Sjednotil nás všechny.
2: And that's why we all are sitting here as one beautiful big family in Strelky, all together.
1: Proto sedíme všichni společně tady teď jako velká rodina ve Střílkách.
2: Some people say, oh, I have my parents and my brothers and sisters, or I have five people in my family, I can say I have such a big family.
1: Někdo říká, já mám velkou rodinu, mám 5 bratrů, mám 4 sestry, a já říkám, já mám rodinu ještě větší.
2: And that is the beauty of Gurudev.
1: A to je krása Gurudeva.
2: No religion, no ethnicity, no looking who is what, what are you doing, what is who is doing, everyone, we all are one.
1: Žádné náboženství, žádné etnikum, nezáleží na tom, kdo je kdo, co kdo dělá, jaký je, všichni jsme v jednotě.
2: That's why Holy Guruji always said all in one, one in all.
1: Proto Holy Guruji říkával jedno ve všem, vše v jednom.
2: Gurudev is there, he's that boat who is crossing us from this shore of Maya and taking us to the ultimate truth.
1: A Gurudev je ta loď, která nás přepravuje z tohoto břehu Máji na druhý břeh poznání.
2: But it's our choice if we are going to jump in that boat or we are going to try to swim that ocean and drown.
1: Ale je to naše volba, pokud se rozhodneme z té lodi vyskočit a myslíme se, že tam doplaveme sami, jenom se utopíme.
2: At the end of the day, it's always our choice.
1: Ale nakonec je to na nás.
2: Holy Guruji said four types of kripas. How many of you remember the four kripas?
1: Holy Guruji vyjmenoval 4 druhy kripa. Pamatujete si ty druhy kripa?
2: That's the last one. Third one. You're going reverse. First one, good. So the first kripa is Deva kripa.
1: První z nich je Deva kripa.
2: Which means the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: A to znamená požehnání božstev.
2: Why so?
1: Proč?
2: Because we are born as human beings.
1: Protože díky tomu jsme se narodili jako lidské bytosti.
2: And as we are born as human beings, we are born for a cause.
1: A jako lidé jsme se narodili za určitým účelem.
2: The second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
2: Which means the blessings of the scriptures.
1: A to zná požehnání svatých písem.
2: Any type of knowledge which we gain in our school, college, any type of books, Gita, Ramayana, Yoga and Daily Life book, any book what we read, that knowledge which is going within us, that is the kripa of the Shastra.
1: Jakékoliv poznání, které získáme z knih, z Ramayany, z Bhagavad Gita, z knih jogy v denní životě, jakákoliv moudrost, která přijmeme, to je požehnání těch písem.
2: The third kripa is the most important kripa which we always speak about, which is
1: a třetí je ta nejdůležitější a to je
2: Guru Kripa.
1: A to je Guru Kripa.
2: And what do we say? Guru Kripa hi kevalam.
1: A říká.
2: Shishya ke ananda mangalam. When Gurudev's Kripa is there, when Gurudev's blessing is there, then we disciples are in ultimate bliss.
1: A jak říkáme, když je tu Guruvo požehnání, my žáci jsme v blaženosti.
2: But Holy Guruji said the fourth Kripa. Ale is the most important kripa.
1: Holy Guruji říká, že nejdůležitější je ta čtvrtá kripa.
2: Which is khud ki kripa.
1: A to je tato.
2: Which means the blessings of ourselves.
1: A to znamená požehnání sami sobě.
2: Because the guru is the one who is showing us the path.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu.
2: Guru from darkness to light. He is the one who is bringing us on that right path.
1: Guru od temnoty ke světlu, on je ten, který osvětluje tu naši cestu.
2: But he's not going to take your hand and drag us somewhere.
1: Ale nevezme vás za ruku a nepotáhne vás nikde.
2: That's why we have to walk that path by ourselves with the guidance and the blessings of Gurudev.
1: Po té cestě jsme to my, kdo musíme po té cestě jít. Samozřejmě máme požehnání a máme vedení.
2: And that's why we have Viveka.
1: Proto máme Viveku.
2: Which helps us to take the right decision.
1: Která nám pomáhá dělat správná rozhodnutí.
2: In your holidays, we have many options. We can go to the Adriatic coast and go and nice sit on the beach and get nicely tanned. I don't need to because I'm already brown, but.
1: Máme dovolenou, prázdniny, mohli bychom jet na Jadran, hezky se tam na pláži opalovat. Já sám opalování nepotřebuju, ale vy byste mohli se na pláži někde opalovat.
2: We get permanent tanning in Jordan.
1: V Jadranu máme trvalé opálení.
2: 45-50 degrees, nice.
1: 35-40 stupňů.
2: Or there are other options going for partying, sightseeing, this, that.
1: A nebo jste mohli jít na nějaký večírek nebo někde se podívat na nějaké památky.
2: But our Viveka said that we want satsang.
1: Ale naše Viveka nám řekla, já chci satsang.
2: The gathering of truth, satsang.
1: Setkání s pravdou, satsang.
2: Satsang doesn't need to be this gathering which we are having here.
1: Satsang to nemusí být jenom takové setkání, jaké máme my teď tady.
2: Anywhere where there is truth and where there is the gathering of truth, where there is spiritual talks, nice talks, that is satsang. It doesn't matter if it's at your home or here in the ashram.
1: Kdekoliv, kde je nějaké setkání, kde se mluví dobře, kde se mluví pravda, kde se mluví duchovně, to je satsang. Může to být i u vás doma, i v ashramu.
2: But when satsang is like this with a beautiful big large family, then it becomes much more energetic because the energy of Gurudev is always flowing in the ashram.
1: Ale když se setkáme na takovémhle satsangu s celou naší jogovou duchovní rodinou, tak je to mnohem více energie, protože ta gurová energie tady proudí silněji.
2: And you know why we are focused so much on karma yoga?
1: Víte, proč se tak soustředíme na karma jogu?
2: Ashram, you know what that means?
1: Ashram, víte, co znamená ashram?
2: A means come, ashram means do work.
1: A znamená vítej, přijď, ashram znamená pracuj.
2: That's why we have karma yoga.
1: Proto máme karma yogu.
2: It really means a means come in Hindi and shram means work.
1: Opravdu to také a znamená pojď, přijď a shram znamená pracuj.
2: So it makes total sense to work in the ashram.
1: A tak je to úplně dává to smysl pracovat v ashramu.
2: Why? Because that burns our ego. All this what we were talking about, karma, growth, the mother lobe, that all burns by doing service, but selfless.
1: Proč? Protože právě tímhle pálíme všechny ty negativní, jak jsme říkali, káma, króda, madaloba, moha, ale jenom když to děláme, když pracujeme bez očekávání, nesobecky.
2: Whatever we do, that all will come back.
1: Cokoliv děláme, to se nám vrátí.
2: If we do something nice, something good will happen. Something we do something bad will happen.
1: Když děláme něco dobrého, budou se dít dobré věci. Když děláme něco špatného, budou se dít špatné věci.
2: What is written in our destiny will happen.
1: To, co máme napsáno v osudu, to se stane.
2: But the only one who can change the destiny is.
1: A jediný, kdo ten osud může změnit,
2: is a Gurudev.
1: Je Gurudev.
2: Remember the story from last year about changing of the destiny?
1: Pamatujete si na ten loňský příběh o tom, jak se mění osud?
2: No, very good. I can say it again.
1: Nepamatujete dobře, tak ho můžu říct znova.
2: Don't worry, the continuation of stories that won't end, that you will get all the time.
1: Nebojte se, ty příběhy nekončí, vždycky tady budou.
2: Because this is what I love and I love to share what I love.
1: Protože já je miluju a já se rád podělím o to, co mám rád.
2: When I sit in the lecture, when I used to, now finally I'm done with college.
1: Když jsem sedával na těch školních přednáškách, naštěstí už mám studia za sebou.
2: But when the professor was giving lectures, all da-da-da-da-da, it gets boring, you know.
1: Když ten profesor jenom přednáší, povídá, tak je to nudné.
2: But if it's explained with a nice story related with the topic, it makes more sense and easier to understand.
1: Ale když tomu dodá příběh, který se toho týká a je na to téma, tak k tomu si člověk najde vztah.
2: And that's how I understand the best, so that's why I make these stories.
1: A tak díky těm příběhům já vždycky to nejlíp pochopím a proto taky ty příběhy tak rád říkám.
2: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
2: So, once upon a time.
1: Tak bylo nebylo.
2: There was one king and queen.
1: Byl jednou jeden král a královna.
2: And in India every king had a Rajguru.
1: A v Indii každý král měl svého Rajgurua.
2: Raja means king and guru means guru.
1: Raja znamená král a guru znamená guru.
2: So
1: učitel.
2: The guru of the king was called Rajguru.
1: Tak ten králův guru, ten tomu se říkalo Rajguru.
2: In the kingdom of Strilki.
1: V království Střílek.
2: There was a beautiful place called Mahaprabhudip Ashram.
1: Bylo krásné místo, které se jmenovalo Mahaprabhudip Ashram.
2: Where there was a guru named Vishwaguruji.
1: A byl tam guru, který se jmenoval Vishwaguruji.
2: So, one day Gurudev was sitting, the guru of the king, and he was sitting outside in his cottage.
1: A tak jednoho dne ten králův guru seděl venku před svou chatkou.
2: And he saw one very beautiful goddess, apsara lady, passing by from his ashram, because his ashram was at the corner of the empire, and when she was passing, she was going towards the king's palace.
1: A ten svůj ashram měl v rohu té palácové zahrady a vidí, jak z toho jeho ashramu přichází nějaká apsara, nějaká dáma, krásná dívka a směřuje směrem ke královu paláci.
2: He asked, O Devi, who are you?
1: A ptá se Devi, kdo pak jsi?
2: She said, I am the Vidata.
1: A ona říká, já jsem Vidata.
2: Vidata is the one who writes our destiny.
1: A Vidata je ta, která píše osud.
2: Where are you going?
1: A kam pak jdeš?
2: She said, the king is going to have children today, twins.
1: A ona říká, královi se dneska mají narodit děti, dvojčata.
2: And I'm going to go and write their destiny.
1: No a já tam jdu, abych jim zapsal ten osud.
2: Gurudev said, I am the guru of the king, so please write something nice and good.
1: A guru říká, já jsem králův guru, tak prosím tě, napiš tam něco pěkného a dobrého.
2: When someone tells us something what we should do, then what comes?
1: A když někdo nám řekne, co máme dělat, co je naše reakce?
2: Ego.
1: Přijde ego.
2: Why?
1: Proč?
2: It's me, I know everything. Why do you tell me what to do?
1: A jak je to? No já přeci to vím nejlíp. Já to vím nejlíp, tak co ty mi budeš co říkat?
2: I don't care who you are.
1: Je mi jedno, kdo jsi.
2: My job is to write the destiny, I will write what I want.
1: To je moje práce, psát ten osud, tak já napíšu, co chci já.
2: Gurudev said, it's just my request.
1: A Gurudev říká, to je jenom moje prosba.
2: And she went.
1: No a tak ona šla dál.
2: Later she was returning back.
1: A když se vracela zpátky,
2: Gurudev was obviously waiting.
1: Gurudev samozřejmě čekal.
2: And so what was the results?
1: A ptá se, no tak jak to dopadlo?
2: She said, poor family.
1: A říká, chudá, jaká nebohá rodina.
2: There will be a war.
1: Bude válka.
2: The king will die.
1: Král zemře.
2: The queen will be kidnapped.
1: Královnu unesou.
2: The kids will be orphan.
1: Děti zůstanou jako sirotci.
2: One kid will not even have enough money. Whole day he will work so hard with carrying things on a horse, delivering things, but he won't be able to to earn enough money for even surviving.
1: A jedno z těch dětí bude pracovat jako nějaký nosič, bude převážet na koni nějaké náklady, celý den tvrdě pracovat, ale nevydělá si ani na živobytí.
2: And the other son will go hunting every day for food, but won't be able to get more than one thing a day.
1: a ten druhý syn, ten bude lovcem a bude celý den lovit, ale nebude schopen za den ulovit víc než jedno nějaké zvíře.
2: Gurudev said, no, not good, please change.
1: A Gurudev říká, no, to není dobré, tak to změň.
2: No, don't waste my time, I have many babies getting born around the world, I have to go.
1: Ona říká, ne, plýtvej mým časem, na světě se rodí tolik dětí, já musím pospíchat dál.
2: Guruji said, don't do something that you will regret.
1: A Guruji říká, no, ale abys neudělal něco, čeho bys pak litoval.
2: And she said, čauky, bye.
1: A ona říká, tak, ahoj.
2: As it's written in the destiny, it happened.
1: No, ale jak je psáno v osudu, tak se stane.
2: Next morning the king comes first.
1: A druhého dne ráno přichází král.
2: With a packet of sweets.
1: S talířem sladkostí.
2: Offered it to Gurudev and said, Gurudev, I got two children.
1: A nabízí je Gurudevovi a říká, Gurudeve, mám dvojčata.
2: But Gurudev wasn't so excited.
1: Ale Gurudev z toho nebyl tak nadšený.
2: He said, I have very important work, I have to go up to the mountains and we'll come back later.
1: A říká, já mám teď nějakou důležitou práci, musím jít do hor a vrátím se až později.
2: And the king also understood that something not so good is coming, because if something auspicious like having a kid happened, then Gurudev is leaving the city wasn't a good sign.
1: A i královi došlo, že asi není úplně všechno v pořádku, protože to, jestli se stala nějaká taková radostná událost a Gurudev přitom odchází pryč, tak to asi úplně není všechno v pořádku.
2: After Gurudev left, the war happened.
1: No a poté, co Gurudev odešel, tak opravdu došlo k té válce.
2: And the both children were found in a basket on the boundary of the castle.
1: A nakonec ty děti zůstaly tam v nějakém košíku před branou paláce.
2: And a potter who makes pots, he found the kids there.
1: A tam je našel hrnčíř a ten je tam našel.
2: Took them.
1: Vzal si je.
2: Took care of them.
1: Staral se o ně.
2: When they grew up,
1: když vyrostli,
2: as it was written in their destiny,
1: tak jak bylo psáno v jejich osudu,
2: one of them went hunting in the morning.
1: Jeden z nich chodil na ty lovy.
2: Whole day.
1: Celý den.
2: But didn't manage anything and just came back with something small.
1: A nedokázal nikdy nic ulovit, jenom toho strašně málo ulovil.
2: The other son.
1: A ten druhý syn.
2: He transported goods on the back of the horse every day from one place to another place, but couldn't ever earn enough money to sustain his family.
1: Převážel s koněm nějaké náklady, ale ani tím přes celodenní práci nebyl schopen si vydělat na živobytí.
2: Some time passed and Gurudev finally came back.
1: No, ale uplynula nějaká doba, Gurudev se vrací.
2: The villagers greeted him and said, "Oh Gurudev, look what happened. Your disciple, the king, was killed, and the heirs who were supposed to be the prince, they are now suffering and having a very bad life."
1: A lidé říkali, podívej, co se stalo, tvůj žák, král, byl zabit a ty jeho dědicové takhle trpí.
2: And then Gurudev comes and goes to that family.
1: A tak Gurudev přišel k té rodině.
2: And they greet him, because in India it doesn't matter who, even if a random sadhu in orange comes, they greet.
1: A oni ho úctivě zdravili, protože v Indii jakýkoliv sádu, když přijde, tak ho všichni úctivě pozdraví.
2: He told them, I was your parents, your father was the king of this kingdom and I was his guru.
1: A on jim říká, a váš tatínek byl králem tohoto království a já jsem byl jeho guruem.
2: They said, if you were our father's guru, then you are our guru also.
1: A oni řekli, no a tak když jsi byl guruem našeho otce, tak jsi vlastně i naším guruem.
2: Please instruct us, what should we do?
1: Prosím, poraď nám, co máme dělat.
2: That's why it is said, guru agya avicharaniya, which means we should not try to think and try to find the logic behind what the Gurudev tells us, we just follow.
1: A proto se říká, že bychom neměli hledat logiku, pochybovat o tom, co Gurudev říká, měli bychom se tím řídit.
2: Because we don't see what is coming, what is going to happen, but he does, and he knows what is right and wrong for us.
1: Protože my nevidíme to, co přichází, my nevíme, co se stane, on to vidí a on ví, co je pro nás dobré a správné.
2: Sometimes he will tell us something to do, which will make absolutely zero sense, and we will be thinking, why in the world did he say this? But later we realize why he said it and why it is good for us.
1: Někdy nám řekne, abychom něco udělali, a my v tom nevidíme žádný smysl, nevíme, proč bychom to měli dělat, ale později nám to dojde, jak to bylo důležité.
2: Gurudev told the first son.
1: A tak Gurudev tomu prvnímu synovi říká,
2: that in your destiny it's written that you will go every day, take the goods on the horse, but you won't earn much.
1: V tvém osudu je psáno, že budeš převážet ty náklady, ale nic si nevyděláš.
2: But it is written that you will be transporting goods with a horse.
1: Ale je tam napsáno, že budeš převážet to zboží na koni.
2: So, you know, there's always loopholes.
1: A tak víte, vždycky je nějaká ta mezírka.
2: So, he said, in the morning you sell the horse.
1: A tak říká, ráno toho koně prodej.
2: The vidata will have to give you another horse to do your work, otherwise how it will work.
1: No a ta sudička, ten osud, ta vidata ti bude muset dát jiného koně, protože v osudu máš psáno, že budeš převážet na koni to zboží.
2: And then sell that one also.
1: No a tak on toho koně prodal.
2: And this continued.
1: No a tak to šlo dál.
2: The second son, he said, go hunting and in the morning when you go, do not try to even hunt anything and just wait for the golden deer.
1: A tomu druhému říkal, až půjdeš na lov, tak se nesnaž nic stopovat, nic hledat, jenom sedni a čekej, až přijde zlatý jelen.
2: The Vedata said, you will come back home with one thing before the sunset.
1: A protože v osudu máš napsáno, že se s jednou kořistí domů vrátíš před západem slunce.
2: That's why what is important in our lives, drada nishche.
1: A proto je v našem životě důležité.
2: Which means one decision, dedication towards something that we are doing.
1: Být pevně rozhodnutý i pevně soustředí na to, co děláme.
2: Every day they went, he didn't hunt anything, and before sunset she had to give him a golden deer because he had to come back home with something. If he wasn't even aiming on anything else, Vidata didn't have a choice.
1: A tak on šel do toho lesa a vůbec se nesnažil nic ulovit a čekal až do toho večera, ale protože v osu bylo napsáno, že jednu věc musí ulovit, tak opravdu večer přišel ten zlatý jelen a on ani nemusel mířit, ale ulovil ho.
2: Every day by selling that golden deer, by selling the horses, they became nice and good.
1: A ten druhý vždycky dostal nějakého nového koně, protože tak to měl psáno v osudu, a tak díky tomu, že ten prodával ty zlaté jeleny, ten druhý prodával toho koně, tak se měli dobře.
2: One fine day the Vidata comes running to Gurudev and say, Gurudev, please forgive me.
1: A jednoho dne ta sudička, ta Vidata, přiběhla ke Gurudevovi se sepletým rukama a říká, Gurudev, prosím, odpust mi.
2: Why, my dear? What happened?
1: A proč, má drahá, co se stalo?
2: Your disciples are driving me crazy.
1: Ty tvoji žáci, já se z nich snad zblázním.
2: I have so much work to do. I have to go so many places and they are keeping me busy by providing them everyday deers and horses.
1: A já mám tolik práce, musím toho tolik stihnout a musím každý den se starat o to, aby přišel ten zlatý jelen a schánět nového koně.
2: Then write what they deserved.
1: A on říká, no, ale když to tak je napsaný, že si to zaslouží.
2: So finally then the current ruler who was ruling that empire had two girls, so they got married to the kids and they got again the kingdom back to them.
1: A tak ta sudička nakonec to zařídila tak, že ten král, který vládl tomu království, měl dvě dcery a ty dvě dcery se nakonec vdali za tyhle ty dva syny.
2: That's why when Gurudev tells us something, he can change everything.
1: A tak když nám Gurudev něco řekne, tak on může všechno změnit.
2: And that's why we say Guru.

0: se tím řídili a opravdu to dodržovali, že jedli a přespávali jenom v těch domech, kde žil někdo, kdo už se v Ganze vykoupal.
1: One fine day they were like few kilometers

0: Dohromady, že když je to tak blízko u Gangy, tak ten Guruji určitě se v té Gange už musel vykoupat, tak ani se ho nezeptali.
1: And in India we have a saying, bhuke pet na hove bhajan gopala, which means when we have empty stomach, then even bhajan of Lord doesn't work.
0: A v Indii máme takové řečení, že na prázdný žaludek na nás nepůsobí ani svaté bhajany.
1: Well, they fill their stomachs.
0: No ale tak, když si naplnili ten žaludek,
1: why do you think you all have dinner before satsang?
0: No tak proč myslíte, že my jsme vám dali večeři před satsangem?
1: Any guesses?
0: Co myslíte?
1: I wonder why.
0: Co pak to zatím asi bude?
1: So that jataragni which is inside that needs something, you know.
0: Ten jataragni, který je v nás, ten potřebuje něco.
1: So after filling their stomachs, they went to make darshan of the guruji who lived in that ashram.
0: No a tak, když si naplnili ten žaludek, tak šli na darshan k tomu gurujimu v tom ashramu.
1: And they asked Guruji, how far is Ganga river from here?
0: A ptají se Guruji, jak vlastně daleko je to ke Gange?
1: I don't know.
0: Guruji říká, já nevím.
1: And they went like, you don't know? That means you never went to the Ganga?
0: Říká, no. Vy nevíte? To znamená, že jste nikdy u Gangy nebyl?
1: They were like, Guruji, what have we done?
0: A oni říkají, Guruji, co jsme to provedli?
1: Our tapasya is broken. We were whole 2-3 months walking and only eating in places, and this Guruji didn't even go and have a dip in the Ganga.
0: Všechna ta naše tapasya nadarmo, celé ty měsíce, my jsme opravdu to dodržovali, že jsme jedli jenom v těch domech a spali v těch domech, kde se někdo vykoupal v Gange, a teď je to všechno ztraceno.
1: And Guruji went back in his room.
0: A Guruji se jenom zvednul a odešel do svého pokoje.
1: But they were shocked and sitting outside their rooms like this, now what?
0: A oni byli ale úplně v šoku, seděli před svým pokojem takhle a říkali si, co teď?
1: In the night they saw one fully black dressed, full dirty woman walking in the ashram.
0: A v noci, jak tam seděli, tak viděli, že do toho ashram přichází i černě oděná špinavá paní.
1: She took a broom and started sweeping the outside Gurudev's cottage.
0: A vzala koště a začala tam zametat před Guruovým pokojem.
1: And then she just touched the dust where Gurudev kept his feet and put it on her head.
0: A potom se jenom dotkla prachu tam, kde byly Guruovy nohy, tam, kde předtím Gurudev stál, a ten prach si dala na čelo.
1: Another woman came, she cleaned the kitchen.
0: A přišla tam další dívka, která uklidila celou kuchyň.
1: Another one came, started cleaning the temple.
0: A další, která uklízela chrám.
1: But all three of them, after touching the sand or the dust of the lotus feet of Gurudev and touched on their heads, they all turned into beautiful white women.
0: Ale všechny tři sotva se dotkli toho prachu z Guruových nohou a dali si ho na čelo, tak se proměnili v krásné, čisté, bělostné dámy.
1: And those two people said, what have we done? We came to some guy who does black magic.
0: A oni si říkali, no co jsme to provedli, tak ještě navíc tady se dělá černá magie.
1: Women come all dirty and they turn into all white beautiful women. What's going on?
0: Oni sem chodí špinavé ženské a mění se tady v krásné, čisté. Co se to tu děje?
1: So they get the courage and they ask.
0: A tak sebrali odvahu a zeptali se.
1: Devi, who are you guys?
0: Devi, kdo pak jste?
1: I'm Ganga, this is Yamuna and this is Saraswati.
0: A ona říká, já jsem Ganga, tohle je Yamuna, to je Saraswati.
1: And they were like shocked.
0: A oni byli šokovaní.
1: They said, all of you people come every day, take a dip in the Ganges and with us. That's why we become all dirty from all your sins. And then we come to Gurudev and he just the dust of his lotus feet purifies us completely.
0: A oni říkají, víte, my jsme ty svaté řeky a všechny ty hříchy, které z nás lidé smívají, ty nás takhle zašpiní, ale jenom díky dotyku prachu z Guruových nohou se znova očistíme.
1: And then they see Lord Shiva coming with his sitting on his nandi doing a parikrama of the guru's hut and go then Vishnu, Brahma and so on.
0: A pak viděli i pána Šivu na svém bíku Nandimu a Višnu, a jak tam přicházejí a dělají parikrama, to úctivé obcházení Guruova domu.
1: That's why it is said Guru Charanome Ardhasata Tirathe, that in the lotus feet of Gurudev, everyone, all God, all goddesses, all pilgrimages, everything is residing there.
0: A proto se říká, že u nohou Gurudeva jsou všechna poutní místa, tam přebíhají všichni bohové.
1: And that's why we all are blessed.

0: Proto máme všichni požehnání.
1: To have Gurudeva as Vishwa Guruji.
0: Že máme Vishwa Gurujiho za svého Gurudeva.
1: This is once in centuries that such a great guru is incarnated.
0: Je to jednou za stovky let, kdy se takový velký guru vtělí.
1: They don't come to this earth for themselves, they come for us.
0: Nepřicházejí sem kvůli sobě, přicházejí pro nás.
1: And hopefully we are doing our job right to finally get to our ultimate goal of self-realization and get free from this circle of life and death.
0: A doufám, že i my splníme to své poslání a nakonec se dostaneme k seberealizaci, vystoupíme z toho koloběhu zrozování a smrti.
1: We're stuck in the cycle.
0: Jsme chyceni v tom koloběhu.
1: We are first in the mother's lap, then in the cradle, then back to the mother's lap, then back in the cradle.
0: Jako když z kolébky na klín matky a z klína do kolébky a z kolébky na klín.
1: We grow up a bit and then we are from the cradle, from the home to school, home, school, home, school.
0: Sotva povyrosteme, tak už zase je to jenom škola, domov, domov, škola, škola, domov.
1: Then we go work, home, work, home, work, home.
0: No a pak už je to zase jenom práce, domov, domov, práce, práce, domov.
1: Then comes.
0: A pak přijde.
1: Before hospital is one thing. Pension.
0: Pak přijde důchod.
1: Swamiji said, this is not pension, this is tension.
0: A Swamiji říká, to je slovníček v angličtině, to není důchod, to jsou starosti.
1: Because
0: to je napětí.
1: Then you start with hospital, home, hospital, home.
0: Protože pak to je nemocnice, domů, domů, nemocnice, nemocnice, domů.
1: And finally, what, after hospital, home, hospital, home, then what?
0: A potom, když je to jenom z nemocnice domů, z domova do nemocnice, tak přijde co?
1: We die, no?
0: Umřeme.
1: And then we think we are free.
0: A najednou jsme volní.
1: Ne. Death and birth and death and birth and death.
0: A myslíme si, že už jsme volní, ale není to tak. Je ten koloběh pořád, je to zrození, smrt, smrt, zrození, zrození, smrt.
1: So to get out of this cycle of death and birth, we need a guru to guide us.
0: Ale k tomu, aby jsme se z tohohle koloběhu zrozování a smrti dostali, potřebujeme vedení Gurudeva.
1: Very happy to be here and slightly tired, jet lag.
0: Trošku unavený, mám jet lag, ale jsem šťastný, že jsem tady.
1: But happy to see all of you and I will be here till Guru Purnima.
0: Jsem rád, že vás tady všechny vidím, budu tady až do Guru Purnimy.
1: And I will be with Gurudev for Guru Purnima and then I come back.
0: Na Guru Purnový den budu s Gurudevem, poletím za Gurudevem a pak se vrátím zpátky.
1: So I'm leaving to India on the 8th and coming back on Saturday on the 12th, one day before you're here, we are celebrating Guru Purnima on the 13th. So either 13th morning, surely I'll be here, but I will be trying to come on 12th evening satsang also.
0: Takže odletím asi 7. a potom 12. se vrátím Guru Purnimu. Tady budeme oslavovat mezinárodní 13. tak buď 13. ráno nebo 12. ještě během dne se vrátím.
1: Enjoy your stay, enjoy the beautiful time and don't worry, this baggage which we all brought with us is outside waiting for you when you leave the ashram. Hopefully that baggage will get lighter.
0: Tak užijte si to tady, nebojte se, všechno to, co si sebou přitáhli, tady na vás počká venku, možná toho bude míň.
1: Whole year we were filling that baggage with tension, stress.
0: Celý rok jsme si balili to zabazadlo těch svých emocí, napětí a stresů, aby jsme se ho vzali sebou sem.
1: But when we come here, we leave the baggage outside.
0: Ale když přijdeme sem, tak ho necháme před dveřmi.
1: This is a different world, enjoy it.
0: Tady je to jiný svět, tady se můžete radovat.
1: Don't worry, no one will steal that baggage. That will be waiting.
0: Nebojte se, tohle vám nikdo, to vaše zavazadlo těch problémů vám nikdo neukradne, to na vás počká.
1: But hopefully Gurudev takes all that baggage because happiness is his, sadness is his, then our tension is also his.
0: No a tak možná ale Gurudev vám ho vezme, protože to štěstí všechno je jeho, to neštěstí jeho, tak vlastně i ty problémy jsou jeho.
1: That's why we surrender in his lotus feet, everything is yours.
0: Proto se odevzdáváme u jeho lotosových nohou, o pane, všechno je tvoje.
1: We are his and he is ours. He is in our hearts and we are in his heart. Simple finish.
0: My jsme jeho, on je náš. My ho máme v srdci a on má v srdci nás.
1: Have a beautiful stay. Gurudev is very good. He's healthy. Everything is fine.
0: Gurudev je na tom dobře, je zdravý, všechno je v pořádku.
1: He is in Jadan.
0: Je teď v Jadanu.
1: And hopefully we see him soon here also.
0: A doufejme, že ho uvidíme i tady brzy.
1: Either now when I go back, he will come with me, or a little bit later we will see that, as you all know, we are living in the moment.
0: Třeba přijede se mnou a třeba přijede později, ale jak jsme si říkali, žijeme v přítomném okamžiku.
1: But if Gurudev is residing in all our hearts and he is omnipresent, everlasting, that means he is always with us, within us, here, everywhere.
0: Ale pokud říkáme, že Gurudeva máme v srdci a říkáme, že je všudy přítomný, tak potom je tady všude s námi.
1: Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva.
1: Much love from me.
0: Posílá vám mnoho lásky.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalapurji mahadeva ki jai devadi devdeveshwar mahadeva ki jai shridip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudeva ki jai Sat Sanatan Dharma ki jai Aaj Ki Ananda ki jai Mata Pita Gurudeva ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhav

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí světci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí světci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans.
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vigyanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something.
1: Pouze
0: except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans.
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas.
1: Podle skutečné jogy.
0: Means that teacher or guru.
1: Znamená, že učitel neboli guru.
0: To them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century? How many people had a disease? There was also for the cow's disease, chicken disease, the others disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.

0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said the soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table,
1: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole,
0: and immediately did run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace.
0: Whatever it is, they took it and eating.
1: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that, war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course, still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So what people begins to think.
1: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
0: And they want to get monies.
1: Chtěli získat peníze.
0: Whatever people had.
1: To, co měli.
0: And they want to give more.
1: Tak chtěli ještě víc.
0: So they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came, the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, these, there's many, many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho, mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when she's old.
1: A když už je ta kráva stará.
0: They kill them.
1: Tak jí zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you

0: lot of milk.
1: A dává nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that mother.
1: A potom tu matku zabijete a sníte.
0: But in this century,
1: ale v tomto století,
0: many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And these eggs have not good. It's a disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly attacks come there.
1: A to nás pomaličku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam
0: then
1: vyjdou do kůry.
0: Slowly the produced bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole the term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that diseases came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
0: So in that we have to know what we have done and what we have done we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that's good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give

0: the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communists, they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take this injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats We love them very.
1: Ty they are very good. Mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people loves more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty dva víc než členy rodiny.
0: But they will go to the south in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so, so that always they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that we should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have that many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first, it is said, protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that,
1: protože
0: mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga, we listen very much. Many people send the message to me that how many yogis, practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí?
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourself a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před dvěma týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they're very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Are many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, to jak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have

0: Already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po celé planetě.
0: And whole ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad. Who want to kill them?
1: Takže něco jako svatí
0: Rakshasa.
1: A rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm every day I'm looking for 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated, I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day, few days, and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshiping the Jesus and Jesus mother.
1: Ježíše a matku Marii.
0: And father also.
1: A také otce.
0: But father was no don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And Holy Mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So at now we are coming to this Kali Yuga. And there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real,
1: skutečné nebo neskutečné.
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. A yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this,
1: A když děláme modlitby,
0: it is there and we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this one week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus is coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, "You were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house. So he put it for you something, and he went to go."
1: O chviličku se zpozdil. Před chvilkou to byl Ježíšek, a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there. He came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is written.
1: A je v nich psáno.
0: And we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví, až umíráte, no food, a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: Then you can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas day.
1: Na Vánoce. Na Štědrý
0: to
1: den.
0: Your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer
1: a
0: of God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: There's a nest of my body.
1: toto je hnízdo mého těla.
0: But your child is it.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten

0: respektujeme.
1: And they are doing their best.
0: A dělají to nejlepší.
1: But all in all is one.
0: Ale nakonec je všechno jedním.
1: It is like there's one seed.
0: Je to jako když máme jedno semínko.
1: And we put in the earth.
0: A dáme ho do země, do půdy.
1: It will sprout.
0: Tak vyklíčí.
1: That will be good tree.
0: A vyroste z něho pěkný strom.
1: Big tree.
0: Veliký strom.
1: And there will be blossoms.
0: A budou na něm květy.
1: And the green fruits.
0: A potom zelené ovoce.
1: And after 2-3 week.
0: A po několika týdnech.
1: Ripe, very nice fruit.
0: Dozraje to krásné ovoce.
1: Cherry.
0: Třešně.
1: So time takes. But we all will bring good things.
0: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
1: And there are many people much better than us.
0: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
1: And they are making this prátana.
0: A dělají tuto prátanu.
1: With this my words I lot of, but I don't want to disturb you too much.
0: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
1: So I wish you and you also.
0: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saburuka Banjan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: What I said.
1: To, co jsem řekl.

0: České republice.
1: And as far as we are the yoga family, this is our sitting room.
0: A jak jsme jogová rodina, tak tohle je náš obývák.
1: And we've got a nice bedrooms all around the castle and also the Ganga hall.
0: A ložnice máte krásné všude po zámku i na Ganze.
1: And we've got here the audio output of the whole knowledge and wisdom of Parampara.
0: A máme tady takový zástupce nebo to, co, z čeho vychází veškerá moudrost a poznání naší Parampara.
1: So Avatar Puriji, please give us the knowledge of the whole Parampara nicely sliced to for us to be able to swallow it and for you all. Welcome and enjoy the whole week of divine seminar.
0: Avatar Puriji, dejte nám tu moudrost naší parampara pěkně postupně nadávkovanou, abychom ji byli schopni spolknout, přijmout a vám všem vítejte tady na našem programu.
1: Pojďme dát, let's give a big applause to Swami Avatar Puriji and we will give him the flower mala as a token of our devotion jako, to him and also to our Gurudev.
0: Jako znak naší odanosti s velkým potleskem předejme málu s vámi Avatar Purijimu.
1: So enjoy the whole week and we will come back with more announcements during this evening about the program and other technical stuff.
0: Tak užijte si programu a během večera ještě uslyšíte další organizační hlášení, co se týče programu a dalších záležitostí.

0: Jsem šťastný, že jsem tu zpátky a že vás všechny vidím.
1: Bole Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.
0: Pokud chcete, můžete teď přijít pozdravit.

0: lives, now we came back to our true home.
1: A tak z toho našeho rušného života jsme se nyní vrátili do našeho skutečného domova.
0: And now we left all our worries, all our problems, everything we left at our other home.
1: A všechny ty obavy a všechny ty starosti jsme nechali tam v tom našem druhém domově.
0: And we all come here.
1: A všichni přicházíme sem.
0: Beautiful souls unite.
1: Krásné duše se tu spojují, sjednocují.
0: And with the blessings of Gurudev.
1: A s požehnáním Gurudeva.
0: We officially began the summer seminar in Sri Lanka.
1: Jsme oficiálně zahájili léto seminářové léto ve Sri Lankách.
0: So we don't need to welcome you anywhere because this is anyhow your home.
1: A nemusíme vás tady vítat, protože vy jste tady doma.
0: But still, welcome to your own home.
1: Ale i tak vítejte doma.
0: There was once a bird.
1: Byl jeden pták.
0: And that bird was flying around.
1: A ten poletoval kolem dokola.
0: Slightly lost.
1: Byl trošku ztracený, zmatený.
0: Many days it was trying to find his home again.
1: Snažil se najít zpátky svůj domov.
0: And he landed on one moving ship, but it was still near the civilization.
1: A přistál na jedné lodi, která plula, ale nebyla ještě tak daleko od břehu.
0: And then he fell asleep.
1: A tam usnul.
0: And later on when he woke up, he was looking around, no land.
1: A když se probudil na té lodi, tak se rozlíží kolem a nikde široko daleko žádná země.
0: No humanity.
1: Žádní lidé.
0: No any insects, nothing, just dark sky and water around.
1: Žádný hmyz, jenom tmavá obloha a tmavé moře kolem.
0: So he started taking off, flying somewhere, trying to search for something, nothing coming back.
1: A tak se snažil vždycky vylétl pryč, snažil se něco najít a nic neviděl, tak se zase vrátil zpátky.
0: And that continued.
1: A takhle to pokračovalo.
0: Until he completely got so exhausted and he just sat down or collapsed.
1: A tak se tak toho tak vyčerpalo, že už tam jenom seděl úplně vyčerpaný.
0: But later he realized that that ship is actually taking him back home.
1: Ale později mu došlo, že vlastně, když zůstane na té lodi, tak ta ho doveze zpátky domů.
0: The final destination was the bird's home.
1: Že vlastně ta loď stejně se vracela, mířila tam, kde ten pták měl ten svůj domov.
0: So in the same way, when we are wandering and wandering, but we come here and we still wander around in our thoughts.
1: A stejně je to i s námi, že když tak jako se potulujeme kolem a i když jsme tady, tak v těch našich myšlenkách se pořád někde jinde touláme.
0: But finally we get some external peace when we are here on the ship.
1: Ale nakonec, když jsme tady na té lodi, tak dostaneme i nějaký ten vnější klid, mír.
0: This ship of the seminar is like a roller coaster.
1: A tahle ta seminářová loď, to je jak horská dráha.
0: In the sea, the waves of the sea is having turbulences and here our emotions, our thoughts, all of these arise and go down.
1: Ty vlny toho moře, ty se zvedají nahoru dolů, jsou to ty vlny těch našich myšlenek, emocí, které stoupají a klesají.
0: Because we let go of all the external things.
1: Zanechali jsme, opustili jsme všechny vnější věci.
0: External worries.
1: Vnější starosti.
0: Our work.
1: Naší práci.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And we come here to not find something with any expectations.
1: A přicházíme sem ne, aniž bychom cokoliv očekávali.
0: But to release and to rejuvenate.
1: Ale abychom všechno se uvolnili a znovu se obnovili.
0: After tiring months of day-to-day living, we come here to a little bit dust off the dust, which is layer by layer increasing in the outer world.
1: Po té únavné každodennosti přicházíme sem, abychom se zbavili těch vrstev prachu, které na nás zůstaly.
0: But still on this ship we still sometimes forget where the destination is.
1: Ale i když jsme na té lodi, tak občas zapomeneme na to, kam míří, kde má ten svůj cíl.
0: And still with our thoughts we try to fly and escape and go somewhere else.
1: A někdy s těmi svými myšlenkami se snažíme někam toulat se jinam, někam utéct, někam doputovat jinam.
0: But when we are truly relaxed and we are tired of running with our thoughts, then we remember. This is the boat of satsang, which is taking us to our home.
1: Ale když se konečně uvolníme, když konečně ty roztěkané myšlenky se unaví, tak si uvědomíme, že tohle je náš domov, tohle je ta loď satsangu, která nás veze domů.
0: Here when we are with ourselves.
1: Tady jsme sami se sebou.
0: With surrounded by people with purity.
1: Jsme obklopeni lidmi, kteří jsou čistí.
0: Surrounded by guru brothers and sisters who are walking the same path.
1: Obklopeni našimi guru bratry a sestrami, kteří jdou po stejné stezce.
0: We have the same thinking.
1: Máme stejné smýšlení.
0: We have same or similar paths and goals.
1: Máme podobné, obdobné cesty, obdobné cíle.
0: Then that power of sadhana multiplies extremely.
1: A pak ta síla té sadhany se extrémně násobí.
0: It's one thing when we are all sitting in our homes and doing our own personal sadhanas every day.
1: Je to něco jiného, když sedíte doma a děláte každý den svou vlastní osobní sadhanu.
0: But it's one different thing when we all gather together and that consciousness awakes in unity and goes.
1: Ale je to něco úplně jiného, když se sejdeme tady a když jsme tu společně a to vědomí se probudí, sjednotí a postupuje.
0: And
1: zvedá
0: for
1: se.
0: Us to even know what is awakening of consciousness.
1: A my jenom abychom poznali, co to znamená ono probuzení vědomí.
0: For us to even know how to work with ourselves.
1: Jenom abychom poznali, pochopili, jak na sobě pracovat.
0: We have the guidance and the blessings and the kripa of Gurudev.
1: K tomu máme vedení, požehnání a kripa Gurudeva.
0: Without him, this united force, this united consciousness would not be awakening here.
1: Bez něho by ta sjednocená síla, to probuzené vědomí, by se neprobudilo.
0: Without this, we would not have this beautiful satsangs and gatherings every year.
1: Bez něho bychom neměli tyto každoroční krásná setkání a satsangy.
0: We would be still stuck in that same spider web.
1: Byli bychom pořád zachyceni, zajati v té samé pavučině.
0: We would be still stuck in that rotation, like a washing machine going round and round and round.
1: Byli bychom stále zachyceni v tom koloběhu, jako v té pračce, pořád dokola.
0: But when we come here, then we forget everything.
1: Ale když přijdeme sem, na všechno zapomeneme.
0: Why?
1: Proč?
0: Because.
1: Protože.
0: Amen.

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय,
1: महादेव की जय।
2: हमें है काम सत्संग से, जगत बके तो बकने दे। We came here because the outside world is blabbering all the time.
3: Přišli jsme sem, protože v tom vnějším světě všichni jenom žvatlají, mluví nesmysly.
2: We are here to free ourselves and free our mind from all these other external blabbers.
3: Přišli jsme sem, abychom osvobodili svoji mysl od všeho toho vnějšího pozlátka.
2: But when we are here, then we should be mentally and physically here.
3: Ale když už jsme tady, tak bychom tu měli být jak fyzicky, tak mentálně.
2: Now I understand why Gurudev always kept us so busy here in the seminars.
3: Rozumím tomu, proč nás Gurudev vždycky při seminářích tolik zaměstnával.
2: Either in Anushtan,
3: ať už na Anuštáně,
2: or in yoga asana classes,
3: nebo v lekcích jogových asan,
2: or karma yoga,
3: nebo na karma yoze.
2: But none of us were ever free.
3: Ale nikdo z nás neměl volno.
2: Why? Because a free mind is a mind where things can be cooked.
3: Protože ta mysl, když si dá volno, tak se v ní může uvařit cokoliv.
2: And usually when the mind is idle,
3: když ta mysl lenoší,
2: then it only cooks up naughty things.
3: Tak vymyslí něco nedobrého.
2: Experienced.
3: To jsou moje vlastní zkušenosti.
2: So that's why I don't keep myself free anymore.
3: A proto si nedávám tolik volna.
2: When you're free, then you know you come up with brilliant ideas and brilliant thoughts.
3: Že když máte volno, tak vás napadají takové skvělé nápady, skvělé myšlenky.
2: But when we are focused on certain things,
3: ale když se soustředíme na určitou věc,
2: it's a kind of a distraction.
3: Je to určité vyrušení.
2: When happiness comes, when we get something new, when something new is happening around us, we forget about other problems, don't we?
3: Když zažijeme štěstí, když zažívá něco pěkného, tak zapomeneme na všechno ostatní, že je to tak?
2: Because that new object or that new thing which is happening in our life,

0: giving us happiness at the moment,
1: to, co nám v té chvíli přinášelo to štěstí,
0: doesn't always last so long.
1: To netrvá tak dlouho vždycky.
0: It diverts our mind, it makes something cleared up for a while to calm our thoughts and we are happy, we feel that happiness.
1: Sice to zaujme tu naši mysl na chvilku, my se na to na chvilku soustředíme a přinese nám to štěstí na chvíli.
0: So whenever things happen, we calm down, we change our mind, it's distraction.
1: Kdykoliv, kdy se stane něco nového, tak to tu mysl na chvíli uklidní, na chvilku jí to jako vyruší od toho neklidu.
0: But when we are here in the presence of Gurudev's Kripa,
1: ale když jsme tady v přítomnosti Gurudevovy Kripa,
0: when we are here in the presence of each other,
1: když jsme tady v přítomnosti ostatních,
0: then we don't need to be distracted anymore.
1: Tak nepotřebujeme, aby nás něco vyrušovalo.
0: Because that happiness, that love, that compassion, that kindness is in the air.
1: Protože to štěstí, ten soucit, to je tady ve vzduchu.
0: So one thing less to worry about to get distracted.
1: Takže o něco méně věcí máme, které by nás mohly vyrušit.
0: Bad things won't happen.
1: Špatné věci se nestanou.
0: Sad things, upset things won't really happen because you have each other to support each other.
1: Nestane se nic smutného, protože máte tady jeden druhého, abyste si podpořili, pomohli si.
0: Supporting each other. Tak. Very good point.
1: Tak důležitý bod, podporujte se navzájem.
0: How many of us truly are there for each other except when we are together here in Strelky?
1: Kolik z nás opravdu podporuje, jsme tu jeden pro druhého, i když tady zrovna nejsme společně ve Střílkách?
0: We call ourselves one family, right?
1: Říkáme o sobě, že jsme jedna rodina, že je to tak?
0: In one way or another way you can give it any names, but we are one family.
1: Ať už to nazýváte jakkoliv, svým způsobem jsme jako jedna rodina.
0: You can call it yoga family, you can call it a community, you can call it bhaktas, you can call it sevakas, you can give it whatever name. I gave it the name family.
1: Ať už to nazvete jakkoliv jogová rodina, komunita, bhaktové, já tomu říkám, že jsme rodina.
0: But when we say family, what does that mean to us?
1: Ale když to nazveme rodinou, co to pro nás znamená?
0: When we say family, that means we are there for each other.
1: To znamená, že jsme tady jeden pro druhého.
0: We support each other.
1: Podporujeme se navzájem.
0: We are there for each other.
1: Jsme tu pro sebe navzájem.
0: And now I understand that things around us, around in the world, individually, personally, as a community, as world is progressing, things get or feel shaky a bit.
1: A já rozumím tomu, že teď v tom světě kolem, v tom, co se děje pro nás, kolem naší komunity, v celém světě, tak je to všechno takové rozvolněné.
0: But even when there's a storm or a turbulence or anything, things shake, but then they again calm down.
1: Ale když se něco třese, když je nějaká turbulence, nějaký vzruch, tak se to nakonec pak vždycky uklidní.
0: Because we are so dependent and so relied on the instructions and on being there, that Gurudev's physical presence is always there around us, that now things feel a little bit lost and shaky.
1: Protože my jsme si tak zvykli na to, že jsme tu měli fyzicky Gurudeva u sebe, že teď, když je to jinak, tak se nám zdá, že to není všechno úplně usazené, uklidněné.
0: But now I believe is the highest time for us to show unity in our family, to grow and be there for each other in shaky times.
1: Ale právě to je ta chvíle, kdy se ukážeme jako ta rodina, kdy ukážeme, že jsme tu jeden pro druhého i v těchto těch rozrušených časech.
0: When good things are happening,
1: když se dějí dobré věci,
0: when happy things are happening with us,
1: když se nám děje něco příjemného,
0: our friends, family, everyone come there to us.
1: Tak se k nám sejdou všichni ostatní přátelé, členové rodiny jsou s námi.
0: Congratulate us.
1: Gratulují nám.
0: But when there's shaky time, when there is time which is not so convenient, then are people really there?
1: Ale když přijde ta náročná doba, ta doba, která není tak příjemná, kdo je tady pro nás?
0: I understand when we are in Strelky, when we are in Jordan, when there is some gathering, we all are very beautiful brothers and sisters.
1: Když se sejdeme ve Střílkách, když se sejdeme v Jordan,

0: ráno je nějaká akce, tak jsme všichni spolu krásní bratři a sestry.
1: And then Gurudev used to come, or now I come, or some guest speaker comes. You have Mamarleshwars, you have different swamis, different speakers. They come, we all gather again.
0: A když jsem přijel, když jsem jezdil Gurudev, když já jsem jezdím, když jsem jezdí Mahamandaleshwarové swami nebo jiní řečníci, tak se vždycky sejdeme společně.
1: Except that moment, do we truly are there for each other as yoga centers, as family members, as community around in between the centers.
0: Ale zrovna mimo ty okamžiky, kdy jsme tady společně tady sedíme, i mimo to jsme opravdu jeden pro druhého, fungujeme, podporujeme se navzájem, ať už v rámci svých yoga center nebo mezi yoga centry nebo vůbec mezi námi.
1: Before we had one united thought, let's say.
0: Předtím jsme měli jednu sjednocující myšlenku.
1: Completion of Om Ashram.
0: A to bylo dokončení Om Ashramu.
1: Now?
0: A teď?
1: Now we all think about our own individual centers, how we are not working, how this center is not okay, how that center is not okay. Nothing is okay.
0: A teď každý myslí jen na to svoje centrum, ten svůj ashram, říká si, tamhle ten není v pořádku, tohle tam to nefunguje, nic není okay.
1: I understand that.
0: Já tomu rozumím.
1: Gurudev sees that.
0: Gurudev to vidí.
1: But I think then is the time where each center, each country, each disciple, each bhakta, we all come together and help each other in any way and every way possible.
0: Ale právě to je ta chvíle, kdy každé centrum, každý bhakta, každý z jakékoliv země se znovu dáme dohromady a začneme se navzájem znovu podporovat.
1: Let's say we have satsang here in Strilki.
0: Řekněme, že máme satsang tady ve Střílkách.
1: One day we have satsang in some other center.
0: A jeden den máme satsang v nějakém jiném centru.
1: Then to support that center, we go there.
0: A abychom podpořili to centrum, tak pojedeme tam.
1: Or we come here.
0: A nebo přijedeme sem.
1: But that in the heart we need that feeling of unity.
0: Ale v srdci potřebujeme to cítění té jednoty.
1: For now we can't even overcome our own personal individual problems with each other.
0: A my teď nedokážeme překonat ani ty svoje osobní problémy, které máme s ostatními proti ostatním.
1: We need to come out of that.
0: A z toho se potřebujeme dostat.
1: We need to realize that these personal things are our personal things and we created them and we will solve them.
0: Musíme si uvědomit, že tyhle osobní věci jsou jen nějaké věci, které sami jsme si vytvořili a sami je vyřešíme.
1: For example, let's say,
0: řekněme například,
1: Narayanpur is good in photography.
0: Narayanpur je dobrý ve fotografování.
1: And you have in your center some program where you need a photographer and you don't have one.
0: A ve svém centru máte nějaký program, který potřebujete nějaké fotky a nemáte, kdo by je vyfotil.
1: Okay, photographers, we all have phones, not a good example.
0: To není dobrý příklad, protože dneska máme všichni telefony, tak umíme fotit.
1: Well, let's say Bhakto, he has this construction company.
0: Ale řekněme Bhakta, ten má tu svoji konstrukční firmu.
1: And some ashram in the neighboring country, in the neighboring city needs some construction to be done.
0: Stavební firmu a řekněme nějaký ashram potřebuje nějaké stavební úpravy v jiné zemi.
1: We are going to pay and hire someone which will be higher cost or more expensive and it goes, the energy is not the same.
0: A tak budeme platit někoho cizího, komu budeme platit draho nebude to tak snadné a ta energie tam nebude stejná.
1: I go from Jadan to Jaipur, it takes me 5 hours, that's from one city to another city. Here I go 5 hours, 3 different countries. It's very near for you to approach each other.
0: V Indii, když jedu z Jadanu do Jaipuru, tak to trvá 5 hodin cesta jenom z jednoho do druhého města. Tady za 5 hodin objedu 3 státy.
1: So if we know that there is some guru brother, guru sister who does certain work in neighboring countries, then we should help each other, we should support each other.
0: A tak když víme, že nějaký guru bratr, guru sestra něco umí v nějaké sousední zemi, tak si máme navzájem se podpořit, pomoci si navzájem.
1: First we might get some discount because we are guru brothers and sisters.
0: Nejdřív možná dostaneme nějakou slevu, když je to náš guru bratr nebo guru sestra.
1: But at least we are supporting inside within the community.
0: Ale podporujeme se navzájem uvnitř té komunity.
1: It's not far away to come from from Czech to Croatia or to Vienna or to anywhere, any other centers.
0: Není to daleko přijet z Čech do Vídně, do Chorvatska, do jakéhokoliv jiného centra jogového.
1: Doesn't matter if we are here or not, if there is some weekly satsang, some event in some ashram, we have time, we can go, we should support them by going.
0: A tak pokud máme čas a víme, že se děje něco v nějakém blízkém ášramu nebo nějaké jiné ášramu, tak bychom tam měli jet, měli bychom je podpořit.
1: When Gurudev always taught us, Vasudeva Kutumbakam, all in one in all.
0: Gurudev nás vždycky učil, vše v jednom, jedno ve všem.
1: So if we all are one,
0: pokud jsme všichni v jednotě, je za jedno,
1: then let's all try to function like one unit.
0: No tak, ale tak fungujme, ať to tak probíhá.
1: I know I'm a little bit strong for the first day.
0: Vím, že je to trošku moc na první den.
1: But I say what comes through and I say what I feel.
0: Ale říkám to, co přichází, říkám, jak to cítím.
1: And I think the Himalaya trip little bit messed my head around.
0: A myslím si, že ta himalajská pouť mi to trošku zamíchala v hlavě.
1: So now things little bit open up.
0: A ty věci se tam trošku otevřely.
1: And when it doesn't feel right for me, I believe that it's better to straight say it to the family than to function in the same way as we function.
0: A když se mi něco, když s něčím nesouhlasím, tak si myslím, že je lepší to v té rodině přímo říct, než se tomu nějak vyhýbat.
1: When Gurudev's physical presence was here, we didn't think.
0: Když tady Gurudev býval fyzicky, tak jsme vůbec nepomysleli.
1: Let's go. Let's pick up rocks. We all went and picked up rocks.
0: Vůbec jsme tak nepřemýšleli, když se řeklo, jdeme sbírat kamení, tak jsme všichni prostě šli a sbírali jsme kamení.
1: There were no questions, or maybe sometimes there were questions when Tsongkhapa's request was pretty interesting.
0: A nikdo o tom nepřemýšlel, jako neptal, neměl žádné otázky k tomu. Někdy, když Tsongkhapa toho chtěl příliš moc, tak možná nějaká otázka vyvstala.
1: But most of the time, we do what he says.
0: Ale většinou to prostě bylo tak, jak řekl.
1: But now we are all so much in our heads, unfortunately.
0: Ale teď je to tak, že všichni jsme jenom v těch svých hlavách, bohužel.
1: We are so focused on so many different external factors.
0: Soustředíme se na tolik těch vnějších vlivů, faktorů.
1: Not as bhaktas, not as spiritual seekers.
0: Ne jako baktové, ne jako duchovně hledající.
1: But as individual communities of the centers.
0: Ale jako individuální komunity, skupinky v těch centrech.
1: We forgot that it's the branches of the same trunk, of the same roots.
0: Zapomněli jsme, že jsou to jenom větve stejné, které vycházejí ze stejného kmene, ze stejných kořenů.
1: I know on the planes they say first put on your own mask before putting others' mask in case of low air pressure.
0: Já vím, že v těch letadlech vždycky máte ten pokyn, nejdřív si nasaďte vlastní masku, než budete nasazovat masky ostatním, když tam dojde k poklesu tlaku.
1: Here we put our masks, but then we forget the helping part.
0: Ale my jsme z toho udělali tak, že my si nasadíme vlastní masku a úplně zapomeneme, že bychom mohli nasadit masku i ostatním.
1: And if it's really, really, really high time for us to unite.
0: A opravdu je nejvyšší čas, abychom se sjednotili.
1: Unity is the only possibility now.
0: Ta jednota je jediná možnost.
1: Doesn't matter who does what around us.
0: Je jedno, ať si kolem nás dělají, co chtějí.
1: There's no sense to hate that person.
0: Nemá smysl někoho nenávidět.
1: There's no sense to be angry at that person.
0: Nemá cenu se na někoho zlobit.
1: That's in their destiny.
0: To je jejich osud.
1: That's in their karmas.
0: To je jejich karma.
1: We can help them by helping them getting out of their mess.
0: A my můžeme jim pomoci jenom tak, že jim pomůžeme, aby se dostali z toho svého zmatku.
1: We try once, we try twice, we try thrice.
0: Zkusíme to jednou, zkusíme to dvakrát, zkusíme to třikrát.
1: If it doesn't work,
0: a když to nefunguje,
1: we still try.
0: Tak to zkusíme znovu.
1: Because of our help or because of our action, if someone else's deeds or someone else's doings can be changed in a good way, why not?
0: Pokud díky našemu úsilí se nám povede někoho přivést k tomu, aby dělal něco dobrého, tak proč ne?
1: And maybe then when that person finally realizes, he or she will thank us that, okay, you saved us from going into something. If someone else's Viveka button is shut off, our Viveka button is still on, no?
0: A možná potom, až to tomu člověku dojde, tak nám ještě třeba i vyjádří vděčnost to, když někdo má vypnutou vivéku, my ji pořád ještě máme zapnutou.
1: We as centers, we as individuals, we as everything, we all will have problems. No one is going to be perfect and no one has a perfect life.
0: Ať už jako jednotlivci nebo ty naše centra, vždycky budeme mít nějaké problémy. Tady není nic perfektního, vždycky budou přicházet problémy.
1: Because nothing is perfect.
0: Protože nic není dokonalého.
1: Sun is bright, has light, but is hot.
0: Slunce je jasné, září, ale zase hřeje.
1: The moon is cool, but not enough light.
0: Měsíc sice chladí, ale zas tolik nesvítí.
1: The river is gentle, smooth, flowing, sweet water.
0: A řeka krásně plyne, plná sladké vody.
1: The sea, which is more stagnant, is salty water.
0: Sice je to sladká voda, ale pořád někam plyne pryč. Moře zase je klidnější, ale tam je slaná voda.
1: And we are that lotuses.
0: A my jsme ty lotosové květy.
1: Who are the most beautiful ones, but born in the mud, so nothing is perfect.
0: A i když jsme ti nejkrásnější, tak ty kořeny máme v tom blátě.
1: So if God didn't give our nature perfect, then how do you expect him to give us perfect?
0: A když Bůh celou tu přírodu neudělal dokonalou, tak proč čekáte, že vy to budete mít dokonalé?
1: And that's why we have to work with ourselves.
0: A proto musíme pracovat na sobě.
1: And when Gurudev gave us everything, all the tools, he gave us each other.
0: Gurudev nám dal všechny nástroje a dal nám jeden druhého.
1: And let's do something together.
0: No a tak něco společně dokažme, udělejme.
1: Let's create that beautiful vision which Gurudev has given us, but we are slowly either forgetting or it's getting dusty.
0: A tak naplňme tu krásnou vizi, kterou nám Gurudev dává, ale my na ní pomaličku zapomínáme nebo ji necháme zakrývat prachem.
1: What do we say? Seva dharma paramo dharma.
0: Co říkáme? Seva dharma paramo dharma.
1: We left aside problems, worries, external things. We came here for what?
0: Nechali jsme ty vnější problémy a starosti venku a proč jsme sem přišli?
1: We came here to work with ourselves.
0: Přišli jsme, abychom pracovali na sobě.
1: We came here to help each other grow.
0: Abychom navzájem si pomohli růst.
1: Not to sit at the restaurant and gossip about more problems.
0: Ne, abychom seděli někde v restauraci a povídali si o dalších problémech.
1: No problem to eat at the restaurant.
0: Není problém, jděte si na jídlo do restaurace.
1: But with purity in heart and with satya, with truth.
0: Ale s čistotou v srdci a se satya, s pravdou.
1: Instead of sitting there and gossiping about who did what and which bhakta is sleeping and who is snoring and who is doing this, we talk about how was satsang, what did we learn from satsang, what are things which we can talk, which we can learn.
0: A tak místo toho, abychom tam seděli a pomlouvali, který bakta kde zaspal a tamhle ten chrápe a tenhle nedělá to a tenhle nedělá tamto, seďme tam a povídejme si o tom, co bylo krásného na minulém satsangu, co jsme se naučili, co jsme pochopili.
1: And what did Gurudev teach us? Helping hands is better than folded hands.
0: A co nás Gurudev učil? Pomáhající ruce jsou víc než sepjaté ruce.
1: We know all of these things.
0: A to my všechno víme.
1: We are not learning something new.
0: Neučíme se nic nového.
1: Gurudev is telling this to us whole his life.
0: Gurudev nám tohle říkal celý svůj život.
1: Just a little bit dusting off the dust.
0: A tak to jenom trošku oprašte.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: Because we need each other.
0: Protože my potřebujeme jeden druhého.
1: We think that we are all from Swamiji's generation. We need new blood. Yes, but we are the one who bring the new blood in.
0: A tak my si třeba říkáme, teď už je čas, aby to převzala ta nová krev, ale my jsme ti, kdo ji přivedou.
1: And why do we need? We have each other.
0: A co vlastně potřebujeme, když máme sebe navzájem, máme jeden druhého.
1: We are all getting old. Who will now teach? No problem. With example, today I saw one 91-year-old person still fully functional, walking, going to the grocery store because of yoga.
0: A my si říkáme, my už stárneme, no a kdo to převezme, teď cvičení, kdo bude dál vést ta cvičení. Ale nebojte se toho, dneska například jsem viděl 91-letého člověka, který úplně dobře ještě chodil na nákupy, všechno si zařizoval díky tomu, že cvičil jogu.
1: And if we have that compassion amongst each other.
0: A pokud máme mezi sebou navzájem ten soucit,
1: when we unite,
0: když se sjednotíme,
1: then people will see that automatically.
0: Tak lidé to automaticky uvidí.
1: More people will come.
0: A začnou přicházet.
1: But we need to have our arms open with love.
0: Ale potřebujeme otevřít svou náruč.
1: Doesn't matter who comes, how, in which state, we accept all.
0: Ať přijde kdokoliv, v jakém stavu, přijmeme každého.
1: How they operate, how not, that's theirs.
0: Co se jim daří, co se jim nedaří, to je na nich, to je jejich věc.
1: The ashram, the bhaktas, Gurudev, they can shape and show the path, but at the end of the day, it is the individual, it is us who will have to walk that path.
0: Gurudev, bhaktové, ashram vám může ukázat cestu, ale ty kroky na ní každý musí udělat sám.
1: And if we are going to walk alone the path, it will be sometimes hard. We will maybe have thoughts of giving up.
0: A když po té cestě ale půjde každý jenom sám, tak to bude těžší a možná bude to chtít vzdát.
1: When we walk on that same path together, we have some people around us doing the same thing. We can help each other achieve that goal.
0: Ale když po té stejné cestě kráčí více lidí stejným směrem, tak je to podpora, můžeme se navzájem podpořit, navzájem si pomoci.
1: But when someone else achieves something,
0: ale když někdo něčeho dosáhl,
1: then it's also a training for us.
0: I to je pro nás trénink.
1: Because then immediately we go in that how he or she and why not me.
0: Protože okamžitě si říkáme, jak to, že on to dokázal a já ne.
1: So please close your eyes.
0: Tak prosím, zavřete oči.

0: Now we will take a sankalpa.
1: Nyní si vezmeme, dáme si sankalpu.
0: You can all repeat it in your own minds.
1: Můžete si ji ve své mysli zopakovat.
0: I promise, or I will try, let's say. I will try to leave all the work-related things.
1: Slibuji, anebo radši řekněme, pokusím se, vynasnažím se všechny ty světské věci nechat.
0: Leave all the worries.
1: Opustit všechny problémy.
0: All the things that may happened in the past.
1: Nechat za sebou všechny věci, které se staly v minulosti.
0: All the things that may happen in the future.
1: A cokoliv, co se může stát i v budoucnosti.
0: We leave everything outside.
1: Všechno to necháme venku.
0: We be ourselves.
1: Buďme sami sebou.
0: We try to discover the hidden true self of ourselves.
1: A zkusíme objevit své pravé, opravdové já.
0: We leave the weaknesses, we leave the anxiety, we leave the unhappiness, we leave the struggle, we leave everything in the hands of Gurudev.
1: Odevzdáme všechny starosti, všechno trápení, všechny problémy i do rukou Gurudeva.
0: This summer we are here to receive.
1: Toto léto jsme tady, abychom něco získali.
0: We don't compare.
1: Nebudeme se srovnávat.
0: We don't complain.
1: Nebudeme si stěžovat.
0: We don't rush anything.
1: Nebudeme na nic pospíchat.
0: Just be present.
1: Budeme jenom přítomni.
0: We will be receiving anything that comes to us.
1: Cokoliv, co přijde, to přijmeme.
0: We'll be receiving the kripa and the grace of the parampara and of Gurudev.
1: Přijmeme milost, kripa, naší parampara, našeho Gurudeva.
0: We don't analyze anything.
1: Nebudeme nic analyzovat.
0: We don't judge anything.
1: Nebudeme nic odsuzovat.
0: And we pray Gurudev for the strength.
1: A modlíme se ke Gurudevovi za sílu.
0: For us to discover ourselves.
1: Abychom dokázali objevit sami sebe.
0: For us to open the closed petals of that flower.
1: Abychom otevřeli ty okvětní plátky těch zavřených květů.
0: For us to realize the beauty of that lotus.
1: Abychom uskutečnili krásu oněch lotosů.
0: And that we are blessed with bhakti.
1: Abychom byli požehnáni bhakti.
0: With shakti.
1: S shakti.
0: With vairagya.
1: S vairagyou.
0: And with kripa. Guru kripa.
1: Guru kripa.
0: And these all things are showering with positivity, with health, with happiness, and most importantly with inner joy.
1: Kéž jsme zahrnováni štěstím, pozitivitou a vnitřní radostí.
0: In Bhagavad Gita it is said karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana.
1: Bhagavad Gita se říká,
0: which means that we have the right to the actions that we take.
1: Máme právo dělat ty činy, které děláme.
0: But we don't have any rights on the fruit which will be gotten.
1: Ale nemáme právo si přivlastňovat ty plody těch činů, které ty činy přinesou.
0: So let's devote our time.
1: A tak zasvěťme svůj čas.
0: Devote our energy.
1: Zasvěťme svou energii.
0: Devote our true selves to the process of growing.
1: Své pravé já tomu procesu růstu.
0: To the process of receiving the grace of Vishvaguruji.
1: Tomu, abychom přijímali milost Vishvagurujiho.
0: And that this seminar, this week, this weekend or this month be fruitful for us.
1: Aby tento seminář, ať už je to týden, víkend nebo měsíc, nám přinesl užitek.
0: And the only job for us in this week or in this month is
1: jediné, co nás tento týden, měsíc čeká,
0: to meditate,
1: meditovat,
0: to discover our inner child, our true inner self,
1: objevit své vnitřní skutečné já,
0: to meditate,
1: meditovat,
0: to do our anushtan, to do our kriya.
1: Cvičit svoji anuštánu, cvičit svoji kriju.
0: To do our asanas.
1: Cvičit své asany.
0: To come and show up for satsangs.
1: Přicházet sem na satsangy.
0: With an open mind of receiving whatever comes.
1: S otevřenou myslí přijímat všechno, co k nám přijde.
0: And asking for a lot of viveka.
1: A najdeme v sobě hodně viveky.
0: May Gurudev's grace be upon all of us.
1: Kéž Gurudevova milost je s námi se všemi.
0: May the protection and the guidance of the parampara and of Gurudev be upon us.
1: Kéž s námi se všemi je vedení a milost naší parampara.
0: And may we achieve what we came here for.
1: A kéž dosáhneme toho, proč jsme sem přišli.
0: If not, then at least may we walk on the path which we came here to walk upon.
1: A pokud to nedosáhneme, tak alespoň abychom k tomu vykročili, abychom směřovali k tomu.
0: And that our every thought is full of awareness and attention.
1: Aby každá naše myšlenka byla vědomá a bdělá.
0: That our every word that comes out of our mouth is full of awareness and attention.
1: Aby každé slovo, které vyjde z našich úst, bylo vědomé.
0: And that we show and live with kindness, compassion and love.
1: Abychom ukazovali a žili tady soucitem, laskavostí a láskou.
0: May we have the strength to be in the present.
1: Kéž máme sílu zůstat v přítomnosti.
0: May we get the strength to let go of all the external things.
1: Kéž máme sílu odevzdat, opustit všechny ty vnější věci.
0: And may we realize the light which Gurudev has lit in our hearts.
1: A kéž naplníme, uskutečníme to světlo, které Gurudev rozsvítil v našich srdcích.
0: May with his blessings our light just grow and shine more and more day by day.
1: Kéž s jeho požehnáním toto světlo září den za dnem více a více.
0: May we have awareness with our breath.
1: Kéž si uvědomujeme svůj dech.
0: May we be aware that every single breath that we are inhaling is pulling in that vital pranas.
1: Kéž si uvědomíme, že s každým nádechem přijímáme životní pránu.
0: And that with every exhalation we are exhaling all the negativity.
1: A s každým výdechem se zbavujeme vší negativity.
0: All the toxicity.
1: Všechnu jedovatost.
0: All the worries.
1: Všechny obavy.
0: All the anxiety.
1: Všechny strachy, obavy.
0: All the sadness.
1: Všechen smutek.
0: And we just pull in that prana shakti.
1: A přijímáme tu prana shakti.
0: And we become one with that guru tattva.
1: A stáváme se zajedno s guru tattva.
0: And we discover ourselves.
1: A objevujeme sami sebe.
0: With this in the name of the parampara.
1: A s tímto jménem naší parampara.
0: In the name of Gurudev.
1: S jménem Gurudeva.
0: May we be blessed.
1: Kéž se nám dostane požehnání.
0: And many much love from me.
1: Mnoho lásky ode mě.
0: My beautiful amazing family.
1: Jsme nádherná krásná rodina.
0: Slowly with this keeping the sankalpa in mind.
1: A tak tuto sankalpu si podržte v mysli.
0: Not only for now.
1: Nejenom pro tuto chvíli.
0: But for every day.
1: Ale na každý den.
0: Not only for the seminar.
1: Nejen na tento seminář.
0: But every day.
1: Ale na každý den.
0: May we live with these principles.
1: Kéž žijeme těmito principy.
0: Slowly rub your hands.
1: Pomaličku si proměte dlaně.
0: And put that warm hands on your face.
1: A položte si ty prohřáté dlaně na svůj obličej.
0: Feel the sankalpa sink in your body through that heat.
1: Vnímejte, jak skrze to teplo ta sankalpa proniká do vašeho těla.
0: And may we remain blessed.
1: Kéž s námi zůstává požehnání.
0: And may we not forget ourselves.
1: Kéž bychom nezapomněli sami na sebe.
0: Slowly open your eyes.
1: Pomaličku otevřte oči.
0: May we not forget ourselves like that king.
1: Kéž nezapomeneme na své pravé já jako ten král.
0: But I will tell you the story of the king after Bhajan.
1: Ale ten příběh o tom králi se dozvíme až po Bhajanu. Po Bhajanu.
2: Bole Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: मिलता है सच्चा सुख केवल केवल आपके चरणों में. द ओनली ट्रू हैप्पीनेस
1: jediné skutečné štěstí.
0: One is आनंद.
1: Jedno je ananda.
0: And second is paramananda.
1: A druhé je paramananda.
0: One is happiness.
1: Jedno je štěstí.
0: And one is bliss.
1: A jedno je blaženost.
0: So we can only get bliss when we are in the lotus feet of Gurudev.
1: A tu blaženost najdeme jenom u lotosových nohou Gurudeva.
0: And we are all here. I can't hear myself. Can we increase the volume, please? I have become now going to Indian programs. I'm used to hearing myself very much, you know.
1: Ne, slyším se, já jsem zvyklý z indických programů, že slyším sám sebe na hlas.
0: You go to Indian stage and right in front of you there are 10 speakers blasting your ears.
1: Když jdete v Indii na pódium, tak před sebou máte reproduktory, které tam vyřvávají váš hlas.
0: So the only true bliss, the only true happiness we can get here, because this is where Gurudev's lotus feet are always.
1: Tak jediné skutečné štěstí, tu skutečnou blaženost najdeme tady, tady u nohou Gurudeva.
0: Once upon a time there was a king.
1: Bylo nebylo, byl jeden král.
0: And the king died and end of story.
1: A král zemřel a tím je příběh za námi.
0: So there was a king.
1: A tak byl jednou jeden král.
0: Very wise.
1: Velmi moudrý.
0: Very knowledgeable.
1: Velice znalý.
0: Very kind.
1: A velice laskavý.
0: Very compassionate.
1: Soucitný.
0: And he went to the forest one day with his old troops and army and everything.
1: A s celým svým dvorem i armádou jednoho dne se vypravil do lesa.
0: And somehow they got separated.
1: A nějak se stalo, že se ztratil, že se oddělil od té své družiny.
0: And it was only him and his horse.
1: A sešel z cesty.
0: And for hours and hours and hours, night and day, he was searching for his people, shouting, screaming.
1: A dne a noci tam bloudil po tom lese, křičel, volal, kde jsou ty jeho lidi.
0: And because of dehydration and the horse tired and he tired, they both collapsed.
1: A protože už měl žízeň, ten jeho kůň byl unavený, on byl vyčerpaný, tak skolaboval.
0: But when he woke up and he opened his eyes,
1: a když se probudil a otevřel oči,
0: he forgot everything.
1: Na všechno zapomněl.
0: No memory about having a palace.
1: Nevzpomínal si, že by měl nějaký palác.
0: No memory of being a king.
1: Vůbec neměl žádné vzpomínky na to, že by byl králem.
0: Family, wife, kids.
1: Na rodinu, na děti, na nic. Nic si nepamatoval.
0: Didn't even remember his name.
1: Nepamatoval si ani vlastní jméno.
0: And one woodcutter found him.
1: A našel ho tam jeden dřevorubec.
0: What is your name?
1: A ptá se, jak se jmenuješ?
0: Good question.
1: Dobrá otázka.
0: He didn't remember it.
1: Nespomínal si, nepamatoval si to.
0: Who are you? From where did you come?
1: A kdo jsi, odkud pocházíš?
0: No clue.
1: Nevím, vůbec nevím.
0: So he started, he adopted him kind of.
1: No a tak on ho tak adoptoval svým způsobem.
0: He started living in his house.
1: Začal žít v jeho domě.
0: He learned how to cut wood.
1: Naučil se, jak sekat dřevo.
0: Cutting wood, carrying wood, helping.
1: Sekal, pomáhal mu nosit dřevo, kácet stromy.
0: And as the time passed, the mentality became in such a way that he thought he is a normal laborer, a normal worker.
1: No a tak jak běžel ten čas, tak mentálně prostě přijal to, že je prostě ten dělník, ten co kácí ty stromy.
0: That he is poor.
1: Že je chudý.
0: He can't do anything.
1: Že no, nic nesvede.
0: But one thing he used to do, in the distance there was one mountain.
1: Ale co ještě pořád dělal, na obzoru tam byla jedna hora.
0: And he always looked to the mountain.
1: A on se vždycky díval k té hoře.
0: And always thought, what is on that other side?
1: A říkal si, co je tam na té druhé straně, co je za tou horou?
0: Expectations.
1: Očekávání.
0: Searching for more.
1: Hledal něco víc.
0: But still he was discovering himself.
1: Ale tak objevoval sám sebe.
0: Figuring out.
1: Snažil se přijít na to.
0: And wanting more, but still satisfied.
1: Snažil se přijít, kdo vlastně je, a sice chtěl víc, ale vlastně byl spokojený.
0: And still there, because until you don't find the body of the king, you can't make a new king, because there's no guarantee that he's dead.
1: No ale je to tak, že než najdete aspoň tělo toho starého krále, tak nemůžete jmenovat nového krále, protože si nejste jistý, jestli opravdu zemřel.
0: So for the whole year and every day there were ministers and the staff and army and everyone going around the neighborhood trying to search for the king again.
1: No a tak už celý rok ty ministři, ty úředníci, ty jeho sluhové chodili všude kolem a hledali toho svého krále.
0: But no signs.
1: Ale ani stopy.
0: And one day one saint walked into the palace.
1: A jednoho dne do toho paláce přišel jeden světec.
0: And he said, I know where the king is.
1: A říká, já vím, kde váš král je.
0: And the minister said, if you knew already, then why didn't you tell us since 1.5 years?
1: A on říká, no když jste to věděl, proč jste nám to neřekl už před tím rokem a půl?
0: Then he said, it wasn't the right time.
1: A on
0: for
1: říká,
0: him to remember his true self.
1: Ještě nenastala vhodná doba, aby on si vzpomněl na své skutečné já.
0: And then he leads them to where the king was.
1: A dovedl je opravdu tam, kde byl ten král, kde žil ten král.
0: Carrying the wood and working hard and torn clothes.
1: Kde tvrdě pracoval, tahal to dřevo v roztrhaných šatech.
0: And he said, Your Majesty.
1: A oni mu říkají, vaše výsosti.
0: And he looked around.
1: A on se rozhlídl kolem.
0: I don't see any majesty
1: around. A říká, já tady žádnou výsost nevidím, kdo to má být.
0: Then he said, no, you are a king. And then he showed all the photos and this and that.
1: Říkají,
0: and reminded him of his true self.
1: Ne, vy jste ten král. A ukázali mu nějaké fotografie a dokázali mu, kdo opravdu je.
0: In the same way we are those kings and queens.
1: A stejným způsobem my jsme takoví králové a královny.
0: But by busy and by being stuck in the external world we forget that.
1: Ale tím, že jsme zaměstnáni a zaseknutí v tom vnějším světě, tak jsme na to zapomněli.
0: And when we come back to satsangs, when we come back to Gurudev, then he shows us and reminds us who we truly are and who is our true self, and we are on the journey of self-discovery and we hopefully figure it out.
1: Ale když jsme na satsangu, když jsme u Gurudeva, tak on nám připomíná, co je to naše skutečné a kdo skutečně jsme, že jsme na té cestě za tím poznáním a doufejme, že dojdeme až do cíle té cesty.
0: So it's the first night, I will let you early tonight.
1: A je to dnes první večer, tak už vás nechám být dneska.
0: Settle in.
1: Ubytujte se.
0: And from not tomorrow, from now onwards, live in now.
1: A ne od zítřka, ale od této chvíle žijte přítomností.
0: Be here, enjoy the energy, enjoy the place, enjoy yourselves, enjoy each other and be happy.
1: Buďte tady, radujte se z té energie, radujte se z tohoto místa, radujte z toho, že jste tu jeden pro druhého, buďte šťastní.
0: And smile more.
1: A víc se usmívejte.
0: Many blessings from Gurudev.
1: Mnoho požehnání od Gurudeva.
0: Much love from me.
1: Mnoho lásky ode mě.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahen mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalakpurji mahadeva ki देवादेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधव आनंदपुर जी सतगुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय

0: such desires,
1: okamžitě propadneš takovým touhám,
0: which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Jnana, dhyana, bhakti sab khoi. Jnana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.

0: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Dává, zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deers.
1: Jeleny.
0: Because
1: srky.
0: Their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc, jele.
0: Goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni. They give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kutan. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on the different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré karmy.
0: And then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost, dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: Hey? In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person.
1: Chudý člověk.
0: Will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
0: You will get 100.
1: Tak dostanete 100krát zpátky. 1000krát víc zpátky od Boha.
0: Help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti neech kulang Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Siripuji Bhagavan Dev Purisha, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Master Fakir Malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu words, the Urdu saint, to, a Muslim saint.
1: Urdské slovo fakir pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Velmi šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written?
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore holy Guruji said.
1: Proto holy Guruji řekl.
0: Akhiya satguru charano me lagi. Akhiya satguru.

0: karma a kriya jsou jedno to samé.
1: Though we usually use the word kriya in the context of kriya yogas or the hatha yoga kriyas.
0: I přesto, že vlastně to slovo kriya používáme v tom kontextu hatha yogi nebo hatha yogových kriyí.
1: Simply to say these are special techniques.
0: Abychom jakoby jednoduše řekli, že to jsou speciální techniky.
1: But the word karma really is used in the wide sense. Now especially as the law of karma, the law of action and reaction.
0: Ale to slovo karma se používá hlavně v tom širokém slova smyslu, jakoby ten zákon akce a reakce.
1: This is a general rule, you can say general law, like the law of gravitation.
0: To je základní zákon, stejně tak jako zákon gravitace.
1: Which is valid everywhere and independent if you believe in that or not.
0: Který platí všade a nezáleží na tom, jestli mu věříte nebo ne.
1: I often hear people saying, I don't believe in karma.
0: Často tady lidé říkají, já nevěřím karmu.
1: And I say, that doesn't matter.
0: Ale říkám, to nic neznamená.
1: Still it works.
0: Stále to funguje.
1: You may also not believe if you drop something, it will fall down and break, but it will do.
0: Stejně jako když nevěříte, že když něco spadne a rozbije se to a stane se to.
1: So simply if you know about the law of gravitation, you can respect it and you have less problems.
0: Takže jednoduše, když znáte ten gravitační zákon, tak ho můžete respektovat a máte méně problémů.
1: In the same way, when we deeply understand the law of karma, we can simply avoid a lot of troubles, a lot of suffering in our life.
0: Stejným způsobem, když hluboce porozumíme tomu zákonu karmy, tak se můžeme vyhnout mnoha utrpení v našem životě.
1: Karma is the one principle which governs our whole life from birth till death.
0: Karma je ten jeden princip, který jako pokrývá celý náš život od narození do smrti.
1: Now, how do we produce karma?
0: A jak my vlastně vytváříme karmu?
1: It is said there are four ways to produce karma. In Hindi it's called tan, man, dhan and vachan.
0: Říká se, že jsou vlastně tyto čtyři způsoby, jak se vytváří karma.
1: The first is tan, our body, our physical body.
0: První je tan, naše tělo, naše fyzické tělo.
1: So just think on our daily activities, how we work now, especially with our hands, for example.
0: Takoby naše denní aktivity, jak my pracujeme, například našimi rukama.
1: So whatever you do physically, you know, as a physical work, even when you work on the computer, you use your fingers.
0: Cokoliv děláte jako fyzickou práci, když pracujete na počítači, tak používáte své prsty.
1: Also when you kick someone with a foot, huh?
0: Nebo když někoho nakopnete nohou.
1: So all physical acts are of course karma. This is most obvious.
0: Všechny fyzické činnosti jsou karma. To je nejvíce zřejmé.
1: But one aspect of this is very important. This is a vachan.
0: Ale jeden aspekt tohoto je velice důležitý. Vachan.
1: What we speak.
0: Co my říkáme.
1: And part of the speaking is also how we speak, our gesture, our body expression.
0: A část té mluvy je vlastně to, jak my gestikulujeme, to jakoby řeč našeho těla.
1: So this can also create very strong karma.
0: I toto může vytvořit velice silnou karmu.
1: When I say strong karma, there is no judgment in the sense of negative.
0: A když říkám silná karma, tak to není jakoby žádné posuzování ve smyslu negativního.
1: You must understand these are general laws which have no judging in it.
0: Měli bychom porozumět tomu, že to jsou takové obecné zákony, ve kterých není žádné posuzování.
1: Like the law of gravitation is that everything falls down to the center, it falls down to the earth.
0: A jako v tom gravitačním zákonu, když něco spadá dolů jakoby k centru, k zemi.
1: And it doesn't matter now for the law of gravitation if you drop a feather or if you drop some very precious vase and it breaks.
0: Nezáleží vlastně, jestli hodíte něco bezcenného nebo nějakou velice cenou vázu, která se rozbije.
1: In the same way, the law of karma says whatever you act, it comes directly or indirectly back to you, independent if this is a positive or a negative act.
0: Stejně tak podle zákona karmy vlastně cokoliv my uděláme, se k nám přímo nebo nepřímo vrátí, ať už je to pozitivní nebo negativní skutek.
1: Though instead of positive and negative would be maybe better to say what is our motivation?
0: Místo toho pozitivní a negativní by bylo možná lépe říci, co je naše motivace.
1: Our motivation is mostly always somehow selfish.
0: A naše motivace je většinou nějakým způsobem sobecká.
1: We want something for us, maybe for our children, for our family or for our village, but this is always somehow directed to us.
0: Vždycky chceme něco pro sebe, pro naše děti, pro naši rodinu, vesnici a je to většinou vždycky nějakým způsobem směřováno k nám.
1: So this kind of karmas now will come back often in a way that we don't like so much.
0: A tyto karmy se často k nám vrátí takovým způsobem, který se nám neúplně líbí.
1: But when someone is always giving, always helping, always supporting, what Swamiji says, these are the human qualities.
0: A když někdo neustále dává, podporuje, tak to je to, co říká Swamiji, to jsou ty lidské vlastnosti.
1: Then also another type of karma comes back.
0: A potom ten jiný typ jakoby karmy se vrací.
1: So very simple. When someone is always taking from his friends, but never actually thinking to share also.
0: Když někdo třeba například si vždycky bere od svých přátel, ale nikdy neuvažuje o tom, že by sdílel něco.
1: What will be his result, the karmic result?
0: Jaký bude karmický výsledek?
1: After some years he will have no friends anymore.
0: Po několika letech už nebude mít žádné přátele.
1: Or very special friends.
0: Nebo velice speciální přátelé.
1: So that's a self-created life situation in which he comes then.
0: Tak to je vlastně situace životní, kterou si sám jakoby vytvořil, do které se
1: dostane. When he is old and feels lonely, he shouldn't ask why.
0: Aha, a když je starý a cítí se osamocený, neměl by se ptát proč.
1: So law of karma works in general for everyone without any exception.
0: Aha, tak ten zákon karmy pracuje obecně pro všechny bez jakékoliv výjimky.
1: So now when I said with speaking we can create strong karma that also works in both directions.
0: Tak když mluvím o tom, že vlastně tím mluvením můžeme vytvořit dvě různé karmy, tak to myslím v obou směrech.
1: If you express your appreciation of others, your love of others, your support of others, they will really be happy about that.
0: Když vyjadřujete lásku a podporu ostatním, tak oni z toho budou šťastní.
1: But let's say in a partnership that it comes to a conflict.
0: Ale řekněme třeba v partnerském vztahu přijde na konflikt.
1: 10 years you're together and it was very good.
0: A 10 let jste byli spolu a bylo to velmi dobré.
1: And suddenly uncontrolled you say a sentence.
0: A najednou nekontrolovaně řeknete nějakou větu.
1: I hate you. I always hated you.
0: Nenávidím tě, vždycky jsem tě nenáviděl.
1: And in that moment you realize what you said.
0: A ten moment si uvědomíte, co jste řekli.
1: And you stop and say sorry, it was not meant like that.
0: A zastavíte se, řeknete promiň, nebylo to takhle myšleno.
1: But you cannot undo that. You said it.
0: No, ale nemůžete to jakoby vzít zpátky. Řekli jste to.
1: So now the partner will forgive you.
0: Ten partner vám odpustí.
1: But as Swamiji says, it's like a string which is broken and then connected, but there always remains a knot.
0: Ale to, jak říká Swamiji, nějaká struna, která je přerušená, dá se znova spojit, ale vždycky tam zůstane ten úzel.
1: This is his memory.
0: To je paměť.
1: And maybe 10 years later it comes to a similar situation.
0: A možná za 10 let později se stane ta podobná situace.
1: And then suddenly your partner will tell you, already at that time you told me that you hated me.
0: A ten partner řekne, už tehdy jsi mi řekl, že mě nenávidíš.
1: So uncontrolled actions and also uncontrolled words, what we speak, can create quite strong karma, lasting karma.
0: Nekontrolované věci, které jsme třeba udělali nebo řekli, může vytvořit dlouhotrvající karmu.
1: But before we speak and before we act, there's always some moment of deciding.
0: A předtím, než mluvíme nebo jednáme, tak tam je nějaký moment na to rozhodnutí.
1: That means there's a moment when you are going to do it, but you didn't do yet. That means in your mind.
0: Ten moment, kdy se vlastně chystáte to udělat, a ještě jste to neudělali, ten moment ve vaší mysli.
1: This is this man.
0: To je man.
1: So the mental activities always precede.
0: Aha, ta mentální aktivita vždycky jakoby předchází.
1: Also this includes the emotions when you are angry or when you have really affection for someone.
0: To zahrnuje i ty emoce, když jste opravdu naštvaní nebo máte nějakou afekci vůči někomu.
1: So these emotions itself already are karma.
0: Už sami o sobě tyto emoce jsou karma.
1: It can happen, for example, it's like boiling in you, the emotions are there, the man is active, but then you control yourself.
0: Může se stát vlastně, že ty emoce jsou aktivní, ale ta mysl udělá to, že vlastně, že kontrolujete sebe.
1: You can say, I did nothing.
0: A můžete říct, já jsem nic neudělal.
1: That's not true.
0: Ale to není pravda.
1: The other person often can feel that and already reacts on that.
0: A může se stát, že ten druhý člověk už jakoby ty emoce cítí a může na to reagovat.
1: So we must be aware that our mental activities are also creating strong karma.
0: Tak měli bychom si být vědomi toho, že i naše mentální aktivity vytváří silnou karmu.
1: And if we look deeply, actually the effect of mental activities is stronger than the effect of physical activity.
0: když se podíváme hlouběji, tak vlastně ten efekt té mentální aktivity je silnější.
1: Just think on our mantra practice.
0: Pomysleme na naše cvičení mantry.
1: You know the different steps of mantra practice.
0: Znáte různé ty stupně cvičení mantry.
1: It starts with writing the mantra and chanting the mantra.
0: Začíná to psaním a zpíváním mantry.
1: These are physical activities.
0: To jsou fyzické aktivity.
1: But this is not our main mantra practice.
0: A to není naše hlavní cvičení mantry.
1: Our mental, main mantra practice is mental repetition.
0: A naše hlavní jakoby cvičení mantry je mentální opakování.
1: Why?
0: Proč?
1: Simply because this is the most powerful.
0: Jednoduše kvůli tomu, že to je to nejsilnější.
1: So mental activities are very strong and we should be aware that already when you think something, you create some karma.
0: Mentální aktivity jsou velice silné a měli byste vědět, že když na něco myslíte, tak vytváříte karmu.
1: So now we realize it is quite easy actually maybe to control physically my body that I don't beat someone, but not to be angry. That is another stop. Another story.
0: Zjistili jsme, že je možné třeba kontrolovat naše tělo, abychom někoho nezbili, ale jakoby kontrolovat tu mysl, to je další krok.
1: No, it's the same like in meditation. First we have to master our physical body, then our breath, our energies, and then we come to the mind, to the meditation.
0: Je to jako v meditaci. První musíme zvládnout naše fyzické tělo, náš dech, a potom můžeme přijít k té mysli v meditaci.
1: And that is the most powerful technique, meditation.
0: To je ta nejsilnější technika meditace.
1: So we shouldn't underestimate that.
0: Neměli bychom to podceňovat.
1: And then comes a dhan.
0: A pak přichází dhan.
1: Dhan means on the one hand money or wealth.
0: Na jednu stranu to znamená peníze nebo bohatství.
1: For example, you want something to be done, but you don't dare to do it yourself.
0: Chtěli byste, aby něco bylo uděláno, ale nechcete to dělat sami.
1: But you give some money to someone.
0: A dáte někomu nějaké peníze.
1: And something happens.
0: A něco se stane.
1: And you say, I didn't do anything.
0: A řeknete, já jsem nic neudělal.
1: But that's not true.
0: Ale to není pravda.
1: Without you giving the money, it wouldn't have happened.
0: Bez toho, aby vy jste na to dali ty peníze, by se to nestalo.
1: It's actually your karma.
0: Je to ve skutečnosti vaše karma.
1: Of course, the other one also has a karma, but the main karma goes to you.
0: Samozřejmě, i ten, kdo to udělal, má tu karmu, a ta hlavní karma jde k vám.
1: And the same is valid now with a power position.
0: A to samé je vlastně jakoby skrze mocenskou pozici.
1: Let's say you have an important position in some company.
0: Například máte nějakou důležitou pozici v nějaké společnosti.
1: Or you are a political leader.
0: Nebo jste politický vůdce.
1: No, and now you give some order.
0: A nyní dáte nějaký příkaz.
1: And many people are affected by that.
0: A mnoho lidí je tím to ovlivněno.
1: And that is your karma. It's your multiplied karma.
0: A to je vaše karma, vaše znásobená karma.
1: And at this point I usually always speak about ahimsa.
0: A v tomto bodě obvykle mluvím o ahimse.
1: Now I know that all of you are vegetarians, but when I give this lecture in public everywhere, it's a very important aspect of the law of karma.
0: Já vím, že vy všichni jste vegetariáni, a když tu přednášku mám někde na veřejnosti, tak i tohle je důležité, jakoby, co se týče karmy.
1: You see, when we eat meat, we don't kill.
0: Když jíme maso, tak nezabijíme.
1: A normal meat eater is in the consciousness, I never in my life killed anyone. I couldn't even do that.
0: Ten člověk, co jí maso, normálně si ve svém jakoby běžném vědomí myslí, že já jsem za celý život nikoho nezabil, abych to ani neudělal.
1: I myself was 35 years meat eater, but I never killed any animal.
0: Já sám jsem...
1: Except maybe mosquito.
0: Mnoho let jakoby jedl maso, ale nikoho jsem vlastně nezabil, kromě třeba komára.
1: But the question is now simply, how can the meat come to you without someone killing an animal?
0: A ta otázka je vlastně, to maso se může dostat k vám bez toho, aby tam byl někdo, kdo to zvíře zabije.
1: You must be aware that already to buy something is a karma.
0: Musíme si být vědomi toho, že i koupit něco je vlastně karma.
1: So now when you buy a steak, someone has to kill an animal, otherwise you cannot get it.
0: Když si koupíte steak, tak vlastně někdo musí zabít to zvíře, jinak byste ho neměli.
1: So somehow you give the order to kill an animal and it's your karma.
0: Takže nějakým vlastně způsobem vydáváte jakoby ten příkaz, aby bylo zabito to zvíře, a je to vaše karma.
1: I remember one saint in India was asked about this, what is the karma of a meat eater?
0: Pamatuju si, že jednoho svědce se ptali v Indii, jaká je karma toho člověka, co jí maso.
1: And he said very simple.
0: Řekl velice jednoduše.
1: When you add on your life 100 chicken, then you have 100 times to incarnate as a chicken to experience how it is to be killed.
0: Když jste v životě snědli 100 kuřat, tak to znamená, že se musíte 100krát narodit jako kuře a zakusit to zabití.
1: No, so And you, I am German. You know about German history. You know about Hitler.
0: Já jsem Němec a znáte německou historii o Hitlerovi.
1: And I believe everyone is learning in the school now that Hitler killed 6 million Jewish people.
0: A já myslím, že všichni se učíte vlastně ve škole, že Hitler zabil 6 milionů židovských lidí.
1: And I ask you, how did he do that?
0: A já se vám ptám, jak to udělal?
1: Did you see any picture where he had a rifle in hand and then 6 million times he would kill?
0: Viděli jste ho někdy jakoby na obrázku s nějakou puškou, jak zabíjí vlastně 6 milionkrát?
1: No, he just signed a letter.
0: Ne, on jenom podepsal nějaký...
1: He just gave an order.
0: Dal jenom příkaz.
1: So now others are doing the bloody work.
0: A ty ostatní dělají tu krvavou práci.
1: And of course it is also their karma, very strong karma.
0: A samozřejmě to i jejich karma, velmi silná karma.
1: But everyone understands naturally the main karma is Hitler. He gave the order. Without him it would have never happened.
0: Ale všichni rozumí velice přirozeně, že ta hlavní karma je jakoby Hitlerova. Bez jeho příkazu by to nestalo.
1: So done in the sense of giving money or let's say making someone to do something through money or simply to order from a position is a very strong karma.
0: Done vlastně to, že někomu dáme peníze, aby něco udělal, nebo to, že něco nařídíme z nějaké naší pozice, je velice silná karma.
1: You see, I am here in this moment already in this position.
0: Já jsem teďka tady v této pozici.
1: Now you are sitting here, maybe 30 people, and I tell you something wrong.
0: Vy tady sedíte možná 30 lidí a já vám řeknu něco špatného.
1: And you believe me, and now you create negative karma.
0: Vy mi věříte a vytvoříte nějakou negativní karmu.
1: That all goes back to me.
0: To všechno se vrátí mně.
1: But I hope I don't tell you something stupid today.
0: A já doufám, že vám neřeknu nic hloupého dneska.
1: No? But already in such a position you are, and you must think you have multiplied karma now.
0: A v této pozici už musíte vědět vlastně, že máte tu znásobenou karmu.
1: So now let us think what is actually the point of this law of karma.
0: Přemýšlíme, co je vlastně ten hlavní bod té karmy, ten účel karmy.
1: Mostly, for example, the parents say to the child, don't act with fire, it's dangerous.
0: Často říkají rodiče dítěti, nehraj si s ohněm, je to nebezpečné.
1: But the child, of course, is curious and does it.
0: A dítě je samozřejmě zvědavé a udělá to.
1: And the mother sees it and...
0: Matka to vidí a...
1: So now ask the child how it feels about that.
0: Zeptejte se dítěte, jak se kolem toho cítí.
1: The child will say, oh, mother punished me.
0: A dítě řekne, matka mě potrestala.
1: Right?
0: Správně?
1: But ask the mother.
0: A zeptejte se matky.
1: Did you want that your child is suffering?
0: Chtěla jsi, aby tvoje dítě trpělo?
1: What the mother will answer?
0: Co matka odpoví?
1: I want to help my child. I love my child. I want to protect my child.
0: Já miluji svoje dítě, já jsem mu chtěla pomoct, já jsem ho chtěla ochránit.
1: I want that it learns that it's dangerous.
0: Já jsem chtěla, aby se naučilo, že je to nebezpečné.
1: You see, completely different aspect.
0: Vidíte úplně jiný aspekt.
1: What is the intention of the mother and what is the experience of the child?
0: Jaký je záměr matky a jaká je zkušenost toho dítěte?
1: We can understand this. I will tell you a little bit some funny story.
0: Můžeme tomu porozumět. Já vám řeknu jeden zábavný příběh.
1: In a small village, the people, the leaders of the village came together and they realized that they soon have jubilee, like 100 years existence of the village.
0: Nějaké malé vesnici se potkali jakoby nějaký hlavní lidé a zjistili, že za chvilku bude nějaké jubileum té vesnice.
1: And they said, we must celebrate this together.
0: Řekli si, musíme toto oslavit dohromady.
1: So now they started to organize a big feast.
0: Začali organizovat velký svátek.
1: And one part of that was that they said, oh, we will enjoy beautiful wine together.
0: A jedna část to bylo, že si řekli, že vychutnají nějaké dobré víno spolu.
1: And we make it in a simple way. From every family, you bring one bottle of white wine. We fill it all in a big drum and then we enjoy together.
0: Že z každé rodiny přinese každý vlastně jednu láhev bílého vína, nalije se to do jednoho společného hrnce a pak to všichni užijeme.
1: So now the day came and they were coming with their bottles of wine.
0: Přišel ten den a všichni přicházeli s těma láhvema vína.
1: And one after the other, they filled the bottle in the big drum.
0: A jeden za druhým vlastně nalévali tu flašku do nějakého velkého bubnu.
1: And then the glasses were filled.
0: A potom byly naplněny sklenice.
1: And the celebration started.
0: A oslava začala.
1: Cheers.
0: Na zdraví.
1: And they drank this.
0: A oni to vypili.
1: Only it looked a little bit strange.
0: Jenom to vypadalo trochu divně.
1: And it tasted a little bit strange.
0: Chutnalo to trochu divně.
1: It tasted like actually no taste.
0: Chutnalo to jako by tak, že to nemělo

0: vody v takovém množství vína, toho si nikdo nevšimne.
1: So unfortunately now everyone had the same idea.
0: Bohužel všichni měli ten samý dlouho, vůbec žádné víno, byla to čistá voda.
1: So now we can look what is the effect of the law of karma.
0: Tak se můžeme podívat, jaký je ten efekt toho zákona karmy.
1: So it came instantly back. They had now to drink water.
0: Okamžitě se to vrátilo vlastně zpátky, tedy vodu.
1: Everyone wanted to drink the wine on coast of the other, but there was no other. So everyone had to drink now water.
0: Každý vlastně chtěl pít to víno těch jiných, ale vlastně nakonec všichni pili vodu.
1: But there's another very important aspect.
0: Ale tam je ještě jeden velice důležitý aspekt.
1: Now, how was the reputation? Everyone knew now from everyone that they're all were cheating.
0: A jaká byla vlastně ta reputace? Každý viděl o všech těch ostatních vlastně, že všichni podváděli.
1: So it was an act of honesty, you can say. Suddenly everyone knew about everyone what's going on.
0: Ale vlastně to bylo takové upřímné, že každý viděl o tom každém, co se vlastně odehrává.
1: Now imagine some years later they will have a similar celebration.
0: A oni několik let později měli podobnou oslavu.
1: And they would again say, we bring wine.
0: A řekli, zase přineseme víno.
1: What do you think would happen then?
0: A co myslíte, že se stalo potom?
1: I think no one would dare anymore now to come with water.
0: Nikdo by si netroufnul přijít s tou vodou.
1: Because it would be too embarrassing now.
0: To bylo příliš jakoby urážlivé.
1: That means they learned something.
0: To znamená, že se něco naučili.
1: First of all, it comes the karma back as a punishment. You can say, now you have to drink water instead of wine, which you hoped.
0: Nejprve se vlastně vrátila ta karma jakoby hnedka zpátky, že vlastně museli místo vína pít vodu.
1: But the deeper point is now they learned something.
0: A ten hlubší jakoby hlubší věc je, že se něco naučili.
1: So that is actually the point of the law of karma.
0: A to je vlastně ten princip toho zákona karmy.
1: So you can say the law of karma is our first guru.
0: Tak můžeme říct, že ten zákon karmy je náš první guru.
1: Everyone's guru. Everyone has the law of karma as his master.
0: A mistr každého, každý má vlastně ten zákon karmy jako svého mistra.
1: The law of karma teaches us slowly to develop.
0: Zákon karmy nás vlastně pomalinku učí se rozvíjet.
1: To overcome our negative qualities and to develop positive qualities.
0: Abychom překonali naše negativní vlastnosti a rozvinuli pozitivní vlastnosti.
1: But unfortunately that takes a long time and it's quite painful.
0: Bohužel to bere, jakoby zabírá hodně času a je to trochu bolestivé.
1: Because there's no one who explains us.
0: Protože není nikdo, kdo nám to vysvětlí.
1: We are always are confronted with the consequences of our acts, but we mostly don't see the connection between our act and the consequence.
0: My se většinou potýkáme s těmi následkama našich činů, ale většinou nevidíme to spojení jakoby s tou příčinou a s tím následkem.
1: Now, let us think one step further. What actually is karma?
0: A přemýšlím jeden krok dál, vlastně co je ve skutečnosti karma?
1: I mean, is it a physical thing?
0: Je to fyzická věc?
1: Is it an energy?
0: Je to energie?
1: Is it green? Is it blue? Is it round? Is it big? Or what?
0: Je to zelené, je to hnědé, je to velké?
1: Now, what really scientifically speaking, in yoga terminology, what is karma?
0: Co jakoby vědeckým jazykem v té jogové terminologii je ta karma?
1: Oh, where is my karma?
0: Nebo kde je moje karma?
1: Is it there or here, I don't know.
0: Tam, kde, nevím.
1: No? Think.
0: Přemýšlejte.
2: Karma je můj čin, tvorba. Můj čin, tvorba.
0: No, it's like creation, it's the acting.
1: No, I mean now, where is it, what is it, how is it?
0: Myslím, kde to je, co to je, jaké to je?
1: Energie,
0: která je v prostoru a v čase, čeká na správný moment asi, aby se projevila.
1: Yes, we are approaching.
0: Ano, přibližujeme se k tomu.
3: Magnet.
1: Yes, but how it functions.
0: Ano, ale jak funguje.
1: I try exactly to get out this point now.
0: Sorry. According to longings.
3: Karma to jsou moje životy.
0: It's not his lives.
1: Sorry?
0: Karma is his lives.
1: No, I want to know exactly where and how is karma. What is the shape of karma? Where is it?
0: Chci vědět, located. Karma, jaký je její tvar, kde je lokalizovaná?
2: It's in our body. In our spine body.
1: Yes, that's it. This was good, this was better.
0: V našich jemných tělech.
1: She's,

0: Sita said it is in our body.
1: Sita řekla, to je to v našem těle.
0: And Maheshwari said it is in our fine body.
1: A Maheshwari, to v našich jemných tělech.
0: So we must think in Western language mostly we speak only about my body. The whole medicine speaks about one body.
1: V západním jazyku mluvíme o našem těle, celá medicína mluví o těle.
0: But in yoga we know that there is many fine levels.
1: Ale v józe víme, že je mnoho jemných úrovní.
0: And we distinguish between 3 or even 5 levels of fineness of the body.
1: A rozlišujeme mezi 3 až 5 vlastně těmi jemnými úrovněmi těla.
0: So this physical body is called anamaya kosha, the body made out of foot, the gross body.
1: Fyzické tělo anamaya kosha, které je vlastně vytvořené z jídla.
0: Then comes pranamaya kosha, our energy body.
1: Pak přichází pranamaya kosha, naše energetické tělo.
0: Then our lower and higher mental body, manomaya kosha, vigyanmaya kosha.
1: A pak naše nižší a vyšší mentální tělo, anomaya kosha a vigyanmaya kosha.
0: And the finest one that is called anandamaya kosha or causal body.
1: A to nejjemnější anandamaya kosha, naše příčinné kauzální tělo.
0: So cause. That is a point. What causes our activities?
1: Ta příčina vlastně, co způsobuje naše činy.
0: So all acts which we are doing have a motivation behind. From where does it come?
1: Všechny naše věci, které děláme, mají motivaci. Odkud ta přichází?
0: This is this causal body.
1: To je toto kauzální tělo.
0: And there is our karma.
1: A tam je naše karma.
0: That means the karma is a vibration in the finest level of our energy bodies.
1: Ta karma, to je vlastně ta nejjemnější vibrace v našich energetických tělech.
0: So all these together is what we call aura.
1: A toto všechno dohromady, tomu říkáme aura.
0: So the aura is always with us. These 5 bodies are all the time with us.
1: To aura je vždycky s námi, těchto 5 těl je vždycky s námi.
0: You can say like the shadow, you never get rid of it.
1: Můžete říct jako stín, toho se nikdy nezbavíme.
0: So the karma is always with us. We can never run away from the karma.
1: Ta karma je vždycky s námi, nemůžeme od ní utéct.
0: You can say maybe to make it simple, it's like a backpack here, which you don't see, but it works.
1: Můžeme
0: it's
1: říct,
0: there.
1: Že to je jakoby batoh na zádech, který sice nevidíme, ale je tam, že pracuje.
0: And now we must be aware with these fine bodies we are actually communicating.
1: A musíme si uvědomit, že my komunikujeme těmato jemnýma tělama.
0: Not only when I physically touch someone in a loving way also.
1: A nejen vlastně, když já někoho jakoby se fyzicky dotknu a tím milujícím způsobem nebo jinak.
0: But also through our thoughts we are communicating.
1: Ale i skrze naše myšlenky my komunikujeme.
0: This is what we already said. Mental activities, man, creates also karma.
1: To je to, co jsme řekli, vlastně ty naše mentální aktivity, man vytváří karmu.
0: So you can say we are actually like radio senders and radio receivers. Waves are coming and going.
1: Můžeme říct, že jsme vlastně takový radiový vysílač a přijímač, ty vlny jakoby odcházejí a přicházejí.
0: So on this fine, on this astral level, we are actually all the time communicating with each other.
1: Takže na tom jemném astrálním, jakoby na té jemné astrální úrovni my vlastně neustále komunikujeme dohromady.
0: And many things which seem to be by chance and reality to explainable on this fine level.
1: A mnoho věcí, jakoby, které vypadají jakoby neuvěřitelně, jsou vysvětlitelné na této jemné úrovni.
0: So now let's try to understand how it actually works that karma comes back.
1: A zkusme porozumět, jak to vlastně jakoby funguje, že ta karma vrací.
0: Let's take the example, a simple example of a thief.
1: Thief.
0: Stealing.
1: No, vezmeme si například příklad kradení.
0: A thief doesn't work, he simply steals all the time and that is his income.
1: A ten zloděj neustále krade, a to je jeho příjem.
0: Yes, his experience, he knows, for example, end of the month when the people got money, it's a very good time to get something.
1: Má tu zkušenost třeba na konci měsíce, když lidé dostanou peníze, je dobrý čas něco vzít.
0: So he's like professional in that, no?
1: Jako je profesionál v tomto.
0: But we must understand he is creating karma.
1: Ale musíme porozumět tomu, že vytváří karmu.
0: And does he think on that?
1: A myslí on na to?
0: Usually not.
1: Většinou ne.
0: So now he steals from a man who just got his full pocket, the pocket away, the money.
1: A ukradne od člověka, který vlastně dostal teďka peníze, má plnou peníženku, jakoby sebere mu ty peníze.
0: He comes home and realizes, my money is gone.
1: On se vrátí domů a zjistí, moje peníze jsou pryč.
0: But he is a family father, he has 5 children and the whole family now is suffering because

0: money for 1 month is gone.
1: Ale je to otec rodiny, má doma 5 dětí a vlastně celá ta rodina trpí, protože peníze na celý měsíc jsou pryč.
0: Now, does our thief know about that? Does he think about that?
1: Ví o tomto ten zloděj? Přemýšlí o tomto?
0: This is actually now from the karmic point of view what he has to learn.
1: To je vlastně z karmického pohledu to, co se musí naučit.
0: So now we say the law of karma is like the law of spiritual development.
1: Můžeme říct vlastně, že ten zákon karmy je jakoby zákon duchovního rozvoje.
0: And all our souls we are actually longing for this spiritual development.
1: A všechny naše duše touží po tomto duchovním rozvoji.
0: But of course consciously we are not so much aware of this. Many of us.
1: Ale vědomě jakoby většinou to neuvědomujeme.
0: So now and we think I will make a little bit psychological.
1: Udělám to trochu psychologické.
0: When a thief is stealing, what kind of vibration would he send out astral?
1: A když zloděj krade, jaké vlastně ty astrální vibrace vyzařuje?
0: So we could formulate it maybe like this. I am a thief.
1: Můžeme to formulovat takto, já jsem zloděj.
0: I am stealing from others.
1: Já kradu od ostatních.
0: And I never think what it means for the others.
1: A já nikdy nemyslím na to, co to znamená pro ostatní.
0: But I want to develop.
1: Ale já se chci rozvíjet.
0: I want to learn.
1: Já se chci učit.
0: Can please someone help me?
1: Může mi prosím někdo pomoct?
0: To make this experience what I need.
1: Abych udělal tuto zkušenost, kterou já potřebuju.
0: So this is like broadcasting from his fine body.
1: To je jakoby vysílání z jeho jemného těla.
0: Now, problem is like when you have want to search for a radio sender, you must be exactly on the same frequency.
1: Ale vlastně, abyste jakoby chytili tohle, tak musíte být přesně na té samé frekvenci.
0: So now he is broadcasting on a certain frequency.
1: Tak on vysílá na určité frekvenci.
0: But not everyone will receive that.
1: Ale ne každý to přijme.
0: Now, who may receive his subconscious message?
1: Ale kdo může přijmout jeho podvědomý vzkaz? Somebody who wishes to purify his karma. Thief.
0: Yes, others who are on the same vibration.
1: Ano, ty ostatní, kdo jsou vlastně na té samé vibraci.
0: So those who have like the same radiance like he mentally, they actually receive subconsciously his message.
1: Ty, které vlastně, ty, kteří mají jakoby tu stejnou mentální vibraci, tak přijmou jakoby podvědomě ten jeho vzkaz.
0: So now some other thief is thinking where to go this night.
1: No, tak nějaký jiný jakoby zloděj přemýšlí, kam jít tuto noc.
0: And he says, okay, let me go in this street.
1: A řekne si, OK, půjdu na tuto ulici.
0: And then suddenly he comes to the house of our thief.
1: A pak najednou přijde do toho domu toho našeho zloděje.
0: And he breaks in and steals that.
1: A jako vloupá se tam a ukradne to.
0: Now our thief suddenly is the victim.
1: A náš zloděj je najednou ta oběť.
0: So that what he stole from others is now stolen from him.
1: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
0: Now what will be his reaction?
1: A jaká bude jeho reakce?
0: Will he be happy and say, oh, thank you that you are teaching me something?
1: A bude šťastný, řekne, oh, díky, že jsi mě něco naučil?
0: Not really, huh?
1: Ne, opravdu.
0: So what will be his reaction?
1: Tak jaká bude jeho reakce?
0: He will be really angry.
1: Bude opravdu nazlobený.
0: He will try to find the thief.
1: Bude zkoušet najít toho zloděje.
0: Maybe even he will call the police.
1: Možná dokonce zavolá policii.
0: But then he may think, that's dangerous.
1: A pak si řekne, no, možná je to nebezpečné.
0: And they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
1: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak to bude problém odpovědět.
0: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
1: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
0: So we can say he didn't learn anything yet.
1: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
0: But he has one experience. Ale how it is when suddenly stolen.
1: A jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
0: So it will definitely not change his behavior.
1: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
0: He will continue.
1: Bude pokračovat.
0: And create similar karma now multiplied.
1: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
0: But then it will also come back in this or that form.
1: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
0: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
1: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
0: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
1: Jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
0: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
1: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
0: And I said, better you close it. Dangerous.
1: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
0: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
1: Ona říkala, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
0: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet. Then the karma is over.
1: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, jak aby ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
0: So that's a way to understand the law of karma, huh?
1: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
0: So now in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
1: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
0: But that means also now that the karma continues to come back to him.
1: A to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
0: And in this or that way he will now more and more suffer somehow.
1: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
0: And he collects more and more experiences.
1: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
0: So that slowly that becomes a problem for him.
1: A to se pomalinku stane problém pro něj.
0: A problem when he wants to steal.
1: Ten problém, když bude chtít krást.
0: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
1: Protože v ten moment, kdy bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
0: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
1: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
0: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
1: A on to stejně jako překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
0: But after many years or maybe after many lives.
1: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
0: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
1: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moct krást.
0: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
1: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moct ignorovat.
0: And now he cannot steal anymore.
1: A nyní už nemůže krást.
0: So what now?
1: Co teď?
0: Now he is no thief anymore.
1: Už není zloděj.
0: Now let us think, what quality has he actually now learned?
1: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
0: So he has overcome the negative quality of stealing.
1: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
0: And which positive quality has he developed now?
1: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul?
0: Compassion.
1: Compassion.
0: Yeah. So you can say understanding for others, compassion for others.
1: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
0: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
1: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
0: Teaching us slowly, slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
1: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
0: But how long and how painful was this process?
1: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
0: Because there's no one explaining that.
1: Protože to nikdo nevysvětluje.
0: And how many karmas he creates also in between always for others?
1: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
0: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
1: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
0: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
1: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
0: That means we are now then consciously looking for a guru.
1: To znamená vlastně my hledáme gurua.
0: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
1: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
0: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
1: A musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
0: Like someone is stealing, we say, how is possible?
1: A někdo třeba

0: říkáme, jak je to možné?
1: Because when we judge in this way, already is again karma.
0: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
1: I always say it very strong.
0: Já většinou říkám velice silná.
1: If you cannot even imagine to steal,
0: a když si ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
1: then most probably it is because you did it already so often,
0: to je nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
1: that you have already learned your lesson.
0: Že už jste se naučili tuto lekci.
1: Huh? So no reason really to be proud on that.
0: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
1: So we all are working on certain points in our life.
0: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
1: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
0: Tak někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
1: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking how can I help others.
0: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
1: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
0: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
1: And therefore we start to look then for a real guru.
0: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
1: And then you come to a guru like Swamiji.
0: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
1: And he starts to explain us now about the law of karma.
0: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
1: Aha, we never heard about that.
0: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
1: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
0: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
1: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
0: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
1: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
0: A například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
1: First of all, you should not kill.
0: První, nezabiješ.
1: You should not steal.
0: Neukradeš.
1: You should not desire the wife of your next.
0: Neměl bys si toužit po ženě tvého souseda.
1: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
0: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
1: We have there ahimsa.
0: Máme tam ahimsu.
1: Don't kill, don't hurt.
0: Nezabiješ, ne ublížíš.
1: We have there asteya, don't steal.
0: Máme tam asteju, neukradeš.
1: No? And brahmacharya. No? And many laws also, like life rules for us.
0: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
1: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
0: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
1: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
0: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou začíná se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
1: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
0: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
1: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
0: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
1: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
0: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
1: We have the example of a thief.
0: Máme příklad zloděje.
1: So let's say you steal something from someone.
0: Například ukradete něco od někoho.
1: And next day you feel sorry.
0: A druhý den vám je to líto.
1: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
0: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
1: And most probably that person will say it's okay.
0: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
1: But if you kill someone,
0: a když někoho zabijete,
1: and next day you are sorry about that,
0: a když je vám to příští den líto,
1: so what will you do?
0: Co uděláte?
1: That's another character of karma.
0: To je jiný charakter té karmy.
1: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
0: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
1: Swamiji makes it always very simple.
0: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
1: He says, who cannot give life has not the right to take life.
0: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
1: Yeah? So very simple life rule for us.
0: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
1: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
0: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
1: In the story with the wine and water, it came back immediately.
0: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
1: That's the best, but it's not always possible.
0: To je nejlepší a není to vždycky možné.
1: There are some karmas which can make really complications for many lives.
0: Jsou karmy, které mohou udělat komplikace na několik životů.
1: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
0: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
1: That means practically you lose the chance of human life.
0: To prakticky znamená vlastně, že ztrácíte šanci lidského života.
1: Because only in human life we have the chance for liberation.
0: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
1: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
0: Ale i jiné jakoby činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
1: So now what is his karma?
0: Jaká je jeho karma?
1: What he has to experience that he can learn.
0: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
1: Very simple, he has to be raped.
0: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
1: But how? It's not possible.
0: A jak? To není možné.
1: So that means, with this already he programs many future incarnations as a woman.
0: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
1: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do so for many lives.
0: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jakoby udělal nějaký ten čin.
1: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
0: A můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
1: As we said, this world here is called Karmabhumi.
0: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
1: We are here because of karmas.
0: My jsme tady kvůli karmě.
1: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
0: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
1: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
0: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
1: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
0: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
1: And 9 are there because they did some crime.
0: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
1: But the 10th they came there as a liberator.
0: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
1: And that is a guru.
0: A to je guru.
1: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
0: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
1: But the guru does not come because of karmas.
0: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
1: He comes only out of compassion to help us.
0: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
1: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
0: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
1: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
0: Karma je ten vlastně hlavní důvod pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
1: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
0: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
1: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
0: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jakoby predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
1: And that's a wrong understanding of the law of karma.
0: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
1: So we have to distinguish between three types of karma.
0: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
1: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
0: Tak to se jmenují.
1: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
0: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
1: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
0: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
1: Is it so far understandable?
0: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
1: Yeah?
2: Very good.
1: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.
0: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
1: Okay.